0: podpořilo konkurenceschopnost českého chmelařství, když se nám tu vodu v této oblasti podaří vyřešit co nejdříve.
1: Před zahájením sklizně chmelaři čekali pětinový pokles úrody. Organizace Spojených národů OSN by se podle nového vedoucího stálé mise České republiky při OSN v New Yorku Hynka Kmonička měla reformovat. A to tak, aby odrážela realitu dnešní doby. Do budoucna by se měl především rozšířit počet členů Rady bezpečnosti OSN. Kmoniček to řekl v rozhovoru s ČTK.
2: Jednak je to pro nás zajímavý test, jak jsme na tom doopravdy, bez ohledu na to, co si o tom ten nebo který politik a expert říká. Tam se to prostě hezky změří. Z druhé strany, ale malý střední stát, tak je to pro nás výjimečná příležitost se stát relevantními proti největší světové hráče, protože potřebují váš hlas uvnitř Rady bezpečnosti.
1: Haseči a skalní záchranáři v Adršpašských skalách na Náchodsku nad ránem několik hodin zachraňovali 5 lidí, ti uvízli ve skalách. 3 ženy a 2 muži strávili na skalním útvaru Milenci víc než 10 hodin, už od odpoledne. Jeden člověk při pokusu o slanění zůstal viset několik metrů nad zemí a další 4 čekali těsně pod vrcholem. Všichni nakonec skončili bez zranění dole na zemi. V muzeu v Lešanech na Benešovsku se při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Několik lidí utrpělo lehčí zranění. Událost tak vyšetřuje policie. A ještě ze sportu. Kanoista Martin Fuchsa obhájil na mistrovství světa stříbro na 500 a celkově získal 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, naposledy ho v Poznani v Polsku porazil Brazilec Isakias Kieros. Bylo 24 setin rychlejší. Kanoistka Denisa Řáhová ve stejné disciplíně zaznamenala 6. místem nejlepší výsledek na mistrovství světa v kariéře.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli nad ránem bude oblačno až polojasno s teplotou mezi 17 a 13 a 30. srpnové odpoledne pak bude stejné jako ráno, oblačné až polojasné, ale teploty až do 28 stupňů Celsia. Ve Zlínském a Jihomoravském kraji naměříme až 30.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Po hodině opět s vámi Láďa Jakub. Česko zaplatilo za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Policie odhalila porno umělé inteligence a slovenští policisté u Košic si nechávali pokuty pro soukromé účely. Podrobnosti a další informace právě teď je tady. Česká republika zaplatila za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Na základě letos skončící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek. Využilo jich méně než polovinu. O podmínkách zajištění vakcín pro další období se v současné době jedná. Uvedlo to naše ministerstvo zdravotnictví. Policisté od začátku roku odhalili 5 mužů, kteří k šíření porna využívali umělou inteligenci AI. Pachatelé k často známému obličeji přidali pomocí umělé inteligenci nahé tělo někoho jiného. Přitom jde o trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie. Od ledna za to hrozí až 5leté vězení. A obdoba generální inspekce bezpečnostních složek na Slovensku zatkla u Košic 6 policistů. Nechávali si totiž peníze z pokut, které vybrali za dopravní přestupky. Pokuty totiž ani nezapisovali do systému. Stíhaní soud zatím na svobodě. Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město připraveno 3,25 miliardy korun, řekl technický náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák.
2: Peklo, na to už máme plné financování, teď se soutěží a doufejme, během září vybereme zhotovitele, podepíšeme smlouvu, zahájíme ještě v září. Zároveň s tím už se finalizuje projektová dokumentace na tu moderní dostavbu, která by se mohla začít stavět bezprostředně po tom, co se dokončí ta sanace historického sálu, takže řekněme za 2 roky.
1: Komplex dělnického domu Peklo v západočeské metropoli vznikal postupně na přelomu 19. a 20. století. Kvůli havarijnímu stavu je proto Peklo od té doby zavřené. Patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Cenný je hlavně velký sál s dobrou akustikou. Kvalitní velký koncertní sál městu ale chybí. A ještě tip na výlet, dá se říct pod vodu. Zoologická zahrada Hodonín otevřela nový pavilon akvárií. Novostavba za zhruba 69 milionů korun nahradila původní objekt z roku 1981. Jehož statiku v roce 2021 narušilo tornádo. Za poslední 2 roky je to jedna z nejvýznamnějších investičních staveb, jak říkal ředitel Zoo Hodonín Jiří Inger.
3: Pro nás je to samozřejmě za poslední roky jedna z takových nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat, takže jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo tento velký moderní pavilon realizovat a je to takový první krůček, takový naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady.
1: Dominantou pavilonu jsou 2 nová akvária o celkovém objemu 160 metrů krychlových vody pro zhruba 2000 sladkovodních ryb 35 druhů a budova má 2 patra. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí po 4. za sebou chyběl v zápasové sestavě Wolverhamptonu a nejspíš se schyluje k jeho odchodu. Přestupové období v Anglii totiž skončí v úterý. Spekuluje se o tom, že se o 27-letého obránce zajímá druholigový konkurent West Ham či prvoligový Crystal Palace.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Nedělní ráno i den budou oblačné až polojasné, přehánky jen na horách a spíš ne než ano. No a teploty od ranních minim mezi 17 a 13 až po odpoledních 28 stupňů Celsia. 30 stupňů se dočkáme na Znojemsku, Brněnsku, Břeclavsku, Hodonínsku a taky Uhersko-Hradišťsku.
0: Frekvence 1.

0: největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi ve studiu F1 Láďa Jakub. Premiér Andrej Babiš nadával zpravodajským službám, že nevěděl o dezinformacích, že Polsko si nárokuje naše území. Chmelaři v Čechách čekají o čtvrtinu nižší úrodu. A kanoista Martin Fuchs obhájil na mistrovství světa stříbro na 500. Premiér Andrej Babiš na čtvrtečním mimořádném jednání Bezpečnostní rady státu vyčetl zpravodajským službám, že se o dezinformacích o polských územních nárocích vůči České republice nedozvěděl od nich, ale až z rádia a televize. Babiš to řekl České televizi na akci pro veřejnost v zahradě Kramářovy vily. Prezident Petr Pavel v pátek dezinformační kampaň označil za cílenou provokaci a ocenil, že na ní lidé neslyší. Zdání, že Polsko zvýšilo tlak na převzetí části českého území, se snažil vzbudit mimo jiné podvržený profil českého velvyslance v Polsku anebo sfalšovaný web Českého rozhlasu. Až o čtvrtinu nižší výnos chmele oproti dlouhodobému průměru čekají letos chmelaři v Česku. Chmel bude mít nižší i obsah alfahořkých látek, které určují jeho kvalitu. Vliv na úrodu má dlouhotrvající sucho a taky horko. Systém zavlažování má vybudovaný pouze zhruba čtvrtina chmelnic v Čechách, řekl v oboře u Loun ministr zemědělství Martin Šebestián.
2: Pro nás by bylo nejlepší, kdyby jsme měli pod závlahami veškeré chmelnice. Česká vláda má dlouhodobě tady chystaný projekt, je to vytvoření těch nádrží v té oblasti, takže se na tom pracuje. Myslím si, že by bylo jako velice hodné a určitě by to podpořilo konkurenceschopnost českého chmelařství, když se nám tu vodu v této oblasti podaří vyřešit co nejdříve.
1: Před zahájením sklizně chmelaři čekali pětinový pokles úrody. Organizace Spojených národů OSN by se podle nového vedoucího stálé mise České republiky při OSN v New Yorku Hynka Kmonička měla reformovat. A to tak, aby odrážela realitu dnešní doby. Do budoucna by se měl především rozšířit počet členů Rady bezpečnosti OSN. Kmoniček to řekl v rozhovoru s ČTK.
3: Jednak je to pro nás zajímavý test, jak jsme na tom doopravdy, bez ohledu na to, co si o tom ten nebo který politik a expert říká. Tam se to prostě hezky změří. Z druhé strany, ale malý střední stát, tak je to pro nás výjimečná příležitost se stát relevantními proti největší světové hráče, protože potřebují váš hlas uvnitř Rady bezpečnosti.
1: Hasiči a skalní záchranáři v Faderšpašských skalách na Náchodsku nad ránem několik hodin zachraňovali 5 lidí, ti uvízli ve skalách. 3 ženy a 2 muži strávili na skalním útvaru Milenci víc než 10 hodin, už od odpoledne. Jeden člověk při pokusu o slanění zůstal viset několik metrů nad zemí a další 4 čekali těsně pod vrcholem. Všichni nakonec skončili bez zranění dole na zemi. V muzeu v Lešanech na Benešovsku se při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Několik lidí utrpělo lehčí zranění, událost tak vyšetřuje policie. A ještě ze sportu. Kanoista Martin Fuchs obhájil na mistrovství světa stříbro na 500 a celkově získal 18. medaili ze světových šampionátů. Zatímco loni ho v Miláně předčil Rus Zachar Petrov, naposledy ho v Poznani v Polsku porazil Brazilec Isakias Kieros. Bylo 24 setin rychlejší. Kanoistka Denisa Řáhová ve stejné disciplíně zaznamenala 6. místem nejlepší výsledek na mistrovství světa v kariéře.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli nad ránem bude oblačno až polojasno s teplotou mezi 17 a 13 a 30. srpnové odpoledne pak bude stejné jako ráno, oblačné až polojasné, ale teploty až do 28 stupňů Celsia. Ve Zlínském a Jihomoravském kraji naměříme až 30.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Po hodině opět s vámi Láďa Jakub. Česko zaplatilo za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Policie odhalila porno umělé inteligence a slovenští policisté u Košic si nechávali pokuty pro soukromé účely. Podrobnosti a další informace právě teď je tady. Česká republika zaplatila za covidové vakcíny od roku 2020 zhruba 19 miliard korun. Na základě letos skončící smlouvy ze začátku pandemie odebralo 41 milionů dávek. Využilo jich méně než polovinu. O podmínkách zajištění vakcín pro další období se v současné době jedná. Uvedlo to naše ministerstvo zdravotnictví. Policisté od začátku roku odhalili 5 mužů, kteří k šíření porna využívali umělou inteligenci AI. Pachatelé k často známému obličeji přidali pomocí umělé inteligenci nahé tělo někoho jiného. Přitom jde o trestný čin zneužití identity k výrobě pornografie. Od ledna za to hrozí až 5leté vězení. A obdoba generální inspekce bezpečnostních složek na Slovensku zatkla u Košic 6 policistů. Nechávali si totiž peníze z pokut, které vybrali za dopravní přestupky. Pokuty totiž ani nezapisovali do systému. Stíhaní soud zatím na svobodě. Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město připraveno 3,25 miliardy korun, řekl technický náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák.
2: Peklo, na to už máme plné financování, teďko se soutěží a doufejme, během září vybereme zhotovitele, podepíšeme smlouvu, zahájíme ještě v září. Zároveň s tím už se finalizuje projektová dokumentace na tu moderní dostavbu, která by se mohla začít stavět bezprostředně po tom, co se dokončí ta sanace historického sálu, takže řekněme za 2 roky.
1: Komplex dělnického domu Peklo v západočeské metropoli vznikal postupně na přelomu 19. a 20. století. Kvůli havarijnímu stavu je proto Peklo od té doby zavřené. Patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni. Cenný je hlavně velký sál s dobrou akustikou. Kvalitní velký koncertní sál městu ale chybí. A ještě tip na výlet, dá se říct pod vodu. Zoologická zahrada Hodonín otevřela nový pavilon akvárií. Novostavba za zhruba 69 milionů korun nahradila původní objekt z roku 1981. Jehož statiku v roce 2021 narušilo tornádo. Za poslední 2 roky je to jedna z nejvýznamnějších investičních staveb, jak říkal ředitel Zoo Hodonín Jiří Inger.
3: Pro nás je to samozřejmě za poslední roky jedna z takových nejvýznamnějších investičních staveb. My jsme tady pro zvířata v posledních letech neměli možnost nic tak významného udělat, takže jsme samozřejmě rádi, že se nám podařilo tento velký moderní pavilon zrealizovat a je to takový první krůček, takový naší plánované modernizaci postupné naší zoologické zahrady.
1: Dominantou pavilonu jsou 2 nová akvária o celkovém objemu 160 metrů krychlových vody pro zhruba 2000 sladkovodních ryb 35 druhů a budova má 2 patra. Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí po 4. za sebou chyběl v zápasové sestavě Wolverhamptonu a nejspíš se schyluje k jeho odchodu. Přestupové období v Anglii totiž skončí v úterý. Spekuluje se o tom, že se o 27letého obránce zajímá druholigový konkurent West Ham či prvoligový Crystal Palace.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Nedělní ráno i den budou oblačné až polojasné, přehánky jen na horách a spíš ne než ano. No a teploty od ranních minim mezi 17 a 13 až po odpoledních 28 stupňů Celsia. 30 stupňů se dočkáme na Znojemsku, Brněnsku, Břeclavsku, Hodonínsku a taky Uhersko-Hradišťsku.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, hezké dobré ráno, je tady neděle 30. srpna, první ranní zprávy, Kateřina Vavřímová na Frekvenci 1.
2: Pěkné ráno, státní hrady a zámky budou dnes otevřeny zdarma. US Open dnes rozehraje 5 českých tenistů a dálnice jsou průjezdné bez zdržení. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes otevřou poprvé zdarma. Den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích se uskuteční z iniciativy Ministerstva kultury. Opakovat se bude 27. září. V Trutnově se zřítila do řeky část zdi na Úbském nábřeží. Odborníci na nebezpečný stav místa upozorňují už několik let.
3: Do řeky Úpy se tady sesunul z části zdi také kamenný sloupek. Havarijní stav nábřežní zdi přitom město řeší už několik let. Provoz po přilehlé silnici zatím zůstává bez dalšího omezení, ale podle starosty se to může velmi rychle změnit. V případě zhoršení bude nutné přistoupit k výraznějším dopravním omezením. Předpokládaná cena sanace zdi je 15 milionů korun a Trutnov na ní dá polovinu částky. Vše zatím brzdí nemožnost dohody s vlastníkem, kterým je Povodí Labe. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Po sečtení více než 152 tisíc hlasů v islandském referendu o obnově přístupových jednání o vstupu země do Evropské unie se do čela dostalo odmítnutí rozhovorů s 50% hlasů, zatímco pro jejich obnovení je 49,9% hlasů, uvedlo veřejnoprávní médium. Volební místnosti se uzavřely s úderem půlnoci, tedy ve 22 hodin místního času. Závěrečný Grand Slam sezóny US Open rozehraje dnes 5 českých tenistů. Na Grandstandu se představí Jiří Lehečka. V úvodní den turnaje nastoupí taky Barbora Krejčíková, Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Karolína Plíšková.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, ráno místy i zvětšenou oblačnost, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť a poslední prázdninová neděle bude opravdu teplotně nadprůměrná. Čekáme 23 až 28 stupňů na jižní Moravě až 30, na horách naměříme maxima kolem 19.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Dálnice jsou volně průjezdné, pozor ale na nehodu v Brně v ulici Joštova. Došlo tam i k vyprušťování osob. Problémy se skoro 10minutovým zpožděním pak hlásí silnice L/38 u Znojma mezi 246. a 247. kilometrem. Tak opatrně a šťastnou cestu vám přeje tým Frekvence 1. A ze zpráv je to vše, posloucháte Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
1: Krásné dobré jitro, jak bylo řečeno ve zprávách, jak říkala Kateřina, je tady poslední prázdninová neděle, takže nám něco končí, ale naopak nám začíná víkendové nedělní ráno s datem 30. srpna. No a taky s přísunem té nejlepší porce muziky, Shakespeare Sister, Anastasia anebo Richard Miller. Hezké ráno.

tomu 15 minut, jinými slovy čtvrt na 7. Mějte krásné a hlavně pohodové nedělní ráno za ten 30. srpna. To vám přeje Petr Wagner. Vlastně už poslední prázdninová neděle. Ano, ta nám odstartovala před pár minutami. Společně taky v rytmu další skvělé bezvadné ranní muziky. Martin Garrix, Ed Sheeran, Xinlix, Mirka Miškechová a Elton John, to vás čeká v následujících minutách. Kromě toho si také řekneme více a i podrobně, do jakého počasí a teplot se nám bude rýsovat ta dnešní poslední prázdninová neděle. No a mám tady i jedno upozornění nejenom pro všechny řidiče, ale také chodce, vlastně i turisty, kteří zamíří do Číny. Tady už totiž oficiálně pomáhají policistům AI roboti. Co všechno mají na svědomí v ostrém provozu, to prozradím taky za malou chvíli. Tak držte vlnu a hezkou neděli s frekvencí 1.

0: Rádio Frekvence 1, za malou chvíli krátké zprávy. Jedno upozornění nejenom pro všechny řidiče, ale i také chodce a turisty, kteří zamíří do Číny. Tady už totiž oficiálně pomáhají policistům AI roboti. Co všechno mají na svědomí v ostrém provozu, řekneme si za malou chvíli. Když jsem zmínil provoz, cestování, rozhodně se taky hodí informace o tom dnešním počasí. Polojasno až oblačno, teď z rána místy až skoro jasno, ojediněle slabý déšť nebo přeháňky, jinak nejvyšší denní teploty 23 až 30 stupňů Celsia. Na horách tam to povyskočí jenom na 19. Sliboval jsem zprávy, jsou tady. Kateřina, hezké ráno.
1: Pěkné ráno. Případu, kdy řidič v důchodovém věku způsobil smrtelnou dopravní nehodu v loňském roce, přibylo. Řidičů penzistů je v Česku přes 1,5 milionu. Pro neaktivní šoféry, kteří se chystají vrátit do provozu, tak Asociace autoškol spustila projekt Zpátky za volant. Podrobnosti řekneme ve zprávách v 7. Státní hrady, zámky a další památky ve všech krajích se dnes otevřou poprvé zdarma. Den otevřený dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích se uskuteční z iniciativy rezortu kultury. Opakovat se bude 27. září. A finský prezident nepočítá s tím, že by Rusko kvůli ekonomickým problémům ukončilo válku na Ukrajině. Řekl to v rozhovoru s německým deníkem Bild. Rusko zahájilo celoplošnou invazi na Ukrajinu 24. února 2022.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A jak to vypadá na dálnicích, tak to ví Petra.
3: Aktuálně je provoz na všech dálnicích plynulý, bez nehod a vážnějších komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: Frekvence 1.

0: 6 hodin, 44 minut, Rádio Frekvence 1, krásné ráno, šťastnou cestu i vám všem za volant. Představte si, že na rušných křižovatkách ve východočínském městě Changchou už na provoz nedohlížejí jenom lidé, policisté v uniformách. Policistům tam totiž s běžnými kontrolami a úkoly pomáhá téměř 15 dvoumetrových robotů. Ti totiž dokáží odhalit různé přestupky, upozornit na ně a poradit třeba i s cestou nebo parkováním příchozím turistům právě do tohohle východočínského města. Pravomoc někoho zatknout prý roboti zatím nemají. Ale to je prý jenom otázkou času, což mi tak trošičku připomíná, jak volá policajt na stanici a říká: šéfe, jak mám nasadit pouta hadovi? A ten šéf mu říká: prosím tě, proč chci zatýkat hada? No, šéfe, on se totiž svlékal na veřejnosti.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio

0: Rádio Frekvence 1, víkendové ráno v plném proudu, stejně tak jako další muzika po sedmé. Co konkrétně? Jasně, znáte z vysílání opět Radeček? A nebo Dave Gehen a celá jeho partička alias Depešáci na Frekvenci 1. A milovnice Hrůz a Monstr. Lady Gaga, The Age of Glory. Na Frekvenci 1 hned po celé, čili po sedmé hodině raní, jako spousta další muziky na Frekvenci 1.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Efler
1: a mají pořád co rozebírat.
3: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
4: Navlíkáš ponožky.
3: Zatím ještě nemám.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, Kateřina Vavřínová, druhé dnešní nedělní ranní zprávy na Frekvenci 1.
5: Dobré ráno, ve Švýcarsku na rave party se střílelo, zasahují záchranné složky. Seniorům za volantem pomůžou kondiční jízdy a dálnice jsou průjezdné bez držení. Na rave party na koňské dostihové dráze na severu Švýcarska se v neděli krátce po 2:30 ráno ozvala střelba. Informoval o tom server Blick. Policie potvrdila několik výstřelů a několik zraněných. Situace ale zůstává nejasná a policie zatím nepotvrdila tvrzení některých svědků, že jsou na místě i mrtví. Neuvedla, zda byl někdo zadržen. Řidičů penzistů je v Česku přes 1,5 milionu. Pro neaktivní šoféry, kteří se chtějí vrátit do provozu, asociace autoškol spustila projekt Zpátky za volant. V kurzech se učí mimo jiné rychlejším reakcím, předvídat situace a jezdit defenzivně. Zvýhodněné kondiční jízdy nabízí na 250 autoškol. V rámci projektu lze za 800 korun získat 2 jízdy. Prostějovská radnice pořídí dalších 3000 plastových tašek na tříděný odpad. Lidem je poskytne zadarmo. Domácnostem mají usnadnit třídění a odnášení odpadu do kontejnerů.
6: Město za tašky o objemu 20 litrů zaplatí zhruba 150 tisíc korun. Lidé si je budou moci vyzvednout od ledna na pokladně při placení poplatku za odpady. Podobné tašky rozdávala radnice už před 2 lety. Tehdy o ně byl obrovský zájem. Martina Svobodová, Frekvence 1.
5: České basketbalisty dnes čeká po čtvrteční porážce 81-92 v Belgii v předkvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2029 druhý zápas. Ve skupině G nastoupí v Praze na Královce proti Norsku od 17:30. Bude to pro ně historicky první souboj s tímto soupeřem. Navíc fanouškům představí nové dresy.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Poslední prázdninová neděle bude ve znamení příjemných letních teplot. Naměříme 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě naměříme i 30. Obloha bude polojasná až oblačná, ráno místy čekáme i zvětšenou oblačnost, jen výjimečně se dnes objeví přehánky nebo slabý déšť.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Dobrou zprávu z dálnic pro nás má Petra.
7: Aktuálně je provoz na všech dálnicích plynulý, bez nehod a vážnějších komplikací. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic Petra.
5: A krátce po sedmé vstáváte s Frekvencí 1 a Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jídro, krásné probouzení, šťastnou cestu, ať vám to příjemně utíká pod rukama. Jak jedině, tak s Frekvencí 1, tak i s muzikou. Opět a Radeček, tím otevíráme tu 7. hodinu raní, čili českou muzikou.

7 hodin, k tomu 13 minut, aktuální čas na frekvenci 1, společníka ve víkendovém ránu v poslední prázdninové neděli s datem 30. září vám dělá rádio frekvence 1. S vámi taky Petr Wagner, šťastnou cestu, pohodové vstávání, ať vám to rychle utíká pod rukama. No a do toho dnešního rána a do vašich uší, jak jinak než další skvělá porce muziky, skupina Jelen, někde kolem Lady Gaga, The Age of Glory, anebo vzpomínka na King of Pop, čili na Michaela Jacksona za malou chvíli. No a přidám vám také informaci o tom, kam a na co vyrazit ještě během poslední prázdninové neděle. A dneska se totiž otevírají památky. No a k tomu výletování, cestování, rozhodně se bude hodit taky informace o tom nedělním počasí. Někde až 30 stupňů, někde zase naopak jenom 19. Více si řekneme za malou chvíli na frekvenci 1, tak držte vlnu.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: 7 hodin 29 minut a ve víkendovém nedělním ránu na frekvenci 1 taky nesmí chybět nějaká ta zajímavá pozvánka na to, kam vyrazit tady u nás v Česku. Co třeba si poslední prázdninovou neděli zpříjemní tím, že můžete vyrazit na státní hrady, zámky, další památky. Zadarmo navíc podrobnosti přihodíme za malou chvíli a hlavně k tomu cestování, výletování se rozhodně hodí informace o tom, jaká bude ta dnešní poslední prázdninová neděle. Polojasno až oblačno, teď z rána místy skoro až zataženo. Ojedinělé slabý déšť nebo přehánky. Jinak podle meteorologů nejvyšší dnešní teploty 23 až 28. Na jižní Moravě tam to povyskočí na 30, jinak v 1000 metrech na horách tam budou mít 19 stupňů Celsia. Co dalšího nového? Pojďme na krátké zprávy frekvence 1.30.
1: Hezké ráno. Podvodníci volí při prodeji aut stále jiné způsoby. U některých nabídek má kupujícího zmást stočený tachometr nebo utajená informace o počtu majitelů či o nehodě. Novinkou je teď i falšování data výroby. Tím se může cena výrazně zvýšit, píše web veřejnoprávní televize. Počet mrtvých po ničivé bleskové povodní, která ve středu zasáhla sever Nepálu, se zvýšil na 734. Podle agentury Reuters to uvedly místní úřady. Slovenský cyklista Tadej Pogačar utrpěl při včerejším pádu v 8. etapě Vuelty otřes mozku, zlomeninu klíční kostky s dislokací, stabilní zlomeninu 7. krčního obratle a odřeniny. Hvězdný jezdec musí na operaci. Kvůli otřesu mozku se zákroku podrobí později.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Provoz na dálnicích je stále klidný.
3: Provoz na dálnicích v České republice je aktuálně plynulý, bez kolon a řidiči se nikde nezdrží. Z dopravního centra ředitelství silnice a dálnic Umtřizlu.
2: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
2: Z muziky.

7 hodin 42 minut a ve víkendovém nedělním ráno na Frekvenci 1 nesmí chybět ani zajímavá pozvánka na to, kam vyrazit tady u nás v Česku. Co třeba si poslední prázdninovou neděli udělat výlet na státní hrady, zámky a další památky. Ty se totiž dneska otevřou poprvé zdarma den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích. Se uskuteční právě z iniciativy Ministerstva kultury. Pozor, opakovat se tohle všechno bude až 27. září. Tak pakliže vyrazíte někam na výlet, na cestu, nebo jenom tak, prostě protože je neděle, tak vám pošlu muziku do uší, třeba Nico Santos, Shakira, anebo Oceán a Naděje na Frekvenci 1.

0: Rádio Frekvence 1, 8 hodina pomalu na spadnutí. Čerstvé zprávy, pohled taky na aktuální dopravu na našem území České republiky. No a taky aktuálně, co vám budeme hrát v hodině příští. Na Frekvenci 1 J-Lo a David Guetta. Save me tonight. A nebo z české muziky kapela Divokej byl. A nebo pro změnu U2 a The One. A spousta další skvělé muziky, ale musíte si počkat po 8 hodině.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, Kateřina Vavřínová, další nedělní ranní zprávy na Frekvenci 1.
2: Dobré ráno, dívka zameškala skoro 900 hodin ve škole, matce hrozí trest. Sparta v pražském derby přivítá Slávii a uzavírku hlásí z D5 směrem na Prahu. Za přečin ohrožení výchovy mládeže obvinila policie 49-letou ženu z Klatovska, píší Novinky.cz. Je podezřelá, že v průběhu předloňského a loňského roku úmyslně neposílala svoji tehdy 14-letou dceru do školy. Dívka zameškala téměř 900 hodin. 9 měsíců měla strávit dívka s matkou v Egyptě. V Teplicích nad Metují dnes vrcholí legendární horolezecký festival. Ten město na Náchodsku hostí už po 43.
3: Na letošním ročníku odstartovaném koncertem Proklid nechyběla celá řada přednášek, workshopů a promítání. Novinkově lezecké test centrum na statku, kde si zájemci mohli vyzkoušet horolezecké vybavení. Ambicí festivalu bylo dokonce vytvořit největší a nejkomplexnější lezecké testovací centrum v celé České republice. Novinkou byla také talk show novináře Tomáše Etzlera. Přehlídka letos nabídla celkem 32 soutěžních snímků z 11 zemí. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Na nejméně 734 vzrostl počet mrtvých po ničivé bleskové povodni, která ve středu zasáhla sever Nepálu. Podle agentury Reuters to dnes uvedl nepálský úřad pro zvládání katastrof. A finský prezident nepočítá s tím, že by Rusko kvůli svým ekonomickým problémům ukončilo válku na Ukrajině. Řekl to v rozhovoru s německým deníkem Bild. Rusko zahájilo celoplošnou invazi na Ukrajinu 24. února 2022. Nezvykle už v šestém kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr pod zimu. Sparta dnes ve 20 hodin na Letné v pražském derby přivítá obhájce titulu Slávii. Červenobílí bez prohry vedou neúplnou tabulku. V posledních dvou zápasech ale remizovali a před rivalem mají už jen dvoubodový náskok. Letenčtí se v případě vítězství mohou před soupeře dostat.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Čekáme polojasno až oblačno, ráno místy i zvětšenou oblačnost, jen výjimečně se dnes objeví přehánky nebo slabě zaprší. Nejvyšší teploty budou mezi 23 až 28 stupni. Na jižní Moravě naměříme až 30, na horách čekáme maxima kolem 19.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Komplikace hlásí z D5 a D10.
4: Pravý jízdní pruh uzavřeli silničáři na dálnici D5 ve směru na Prahu za nájezdem z Heřmanovy Huti. Na 99. kilometru probíhá údržba vozovky, řidiči v místě zpomalují, kolona se ale netvoří. Stojící porouchané auto nepřehlédněte na dálnici D10 v úrovni Benátek nad Jizerou. Ve směru z Prahy do Turnova překáží na 29. kilometru u pravé krajnice. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Ondřej Klos.
2: Krátce po 8. hodině posloucháte nedělní ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jitro, šťastnou cestu, příjemné vstávání a zkrátka jednoduše pohodový víkend ve společnosti Frekvence 1 také je ten nejlepší muziky. Divokej byl Katy Perry a Roxette právě teď.
1: Víkendové ráno.
5: A Petr Wagner.

8 hodin, 15 minut, jinými slovy čtvrt na 9. Mějte krásné, hlavně pohodové nedělní ráno 30. srpna. To vám přeje ve víkendovém ránu právě Petr Wagner na Frekvenci 1. Vlastně už poslední prázdninová neděle, ta nám odstartovala před malou chvíli, taky společně s ní další skvělá muzika i v téhleté hodině. Jenom tak namátkou, když se podívám do playlistu J-Lo a David Guetta, Save Me Tonight, skupina Tým, Krátké lásky, anebo Joan Osborne. Kromě toho si taky řekneme více a podrobně, do jakého počasí a teplot se nám bude rýsovat ta poslední prázdninová neděle. No a prozradím ve víkendovém ránu také zajímavost, která se týká právě nás Česka. Máme totiž podle zjištění a průzkumu nejstarší vozový park v Evropské unii. Před námi už je jenom jedna země a hlavně tipnete si, jaký je průměr stáří toho vozového parku. Také jsem z toho čísla byl překvapen. Počkejte si na to za malou chvíli podrobnosti na F1.

0: Tohle je ranní nedělní víkend na frekvenci 1. Dobré jitro, prozradím za malou chvíli zajímavost, která se týká Česka. Máme totiž podle zjištění nebo průzkumu nejstarší vozový park vůbec v Evropské unii. No a pakliže dneska někam vyrazíte na cesty, všem řidičům šťastnou cestu, hlavně opatrně. Hodí se taky informace o tom dnešním počasí, hlavně do jakých teplot se nám bude rýsovat dnešní neděle. Polojasno až oblačno, ojediněle slabý déšť nebo přehánky predikují meteorologové. Nejvyšší denní teploty 23, na jižní Moravě až 30 stupňů, v 1000 metrech na horách pouze 19. Co dalšího nového, jsou tady krátké zprávy Frekvence 1 a půl deváté.
1: Pěkné ráno, všechny státní zámky, hrady a další památky po celé republice dnes otevřou poprvé zdarma. Den otevřených dveří v celkem 106 objektech ve správě Národního památkového ústavu ve všech krajích se uskuteční z iniciativy Ministerstva kultury. Opakovat se bude 27. září. Přibývá případů, kdy se umělá inteligence vymkne kontrole, lže nebo ignoruje. Ignoruje pokyny svých uživatelů. V červenci jich britští výzkumníci zaznamenali dvakrát více než o měsíc dřív, píší Seznam zprávy. NASA má dnes v plánu do vesmíru vyslat teleskop, který má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Vesmírnou observatoř, pojmenovanou po americké astronomce Nancy Romanové, vynese krátce před 1:30 odpoledne našeho času z raketodromu Kennedyho vesmírného střediska na Floridě nosič Falcon Heavy.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Stále dejte pozor na D5 a D10.
3: Pravý jízdní pruh uzavřeli silničáři na dálnici D5 ve směru na Prahu za nájezdem z Heřmanovy Huti. Na 99. kilometru probíhá údržba vozovky. Řidiči v místě zpomalují, kolona se ale netvoří. Stojící porouchané auto nepřehlédněte na dálnici D10 v úrovni Benátek nad Jizerou. Ve směru z Prahy do Turnova překáží na 29. kilometru u pravé krajnice. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Ondřej Klos.
0: Frekvence 1.

8 hodin, k tomu 43 minut, Rádio Frekvence 1, krásné ráno, šťastnou cestu vám všem za volant. No a když už jsme u těch řidičů, u těch aut, tak Česko má podle Evropské asociace automobilových výrobců druhý nejstarší vozový park v Evropské unii, hned po Řecku, kde je průměr 17,5 roku. Třetí je Rumunsko spolu s Estonskem s průměrem 15,4 roku, no a naopak nejmladší auta jezdí v Lucembursku průměrně 8 let, v Rakousku je to 9,3 roku a v Dánsku 9,6 roku. Při srovnání celé Evropy mimo EU najdeme země, kde jsou auta v průměru ještě starší než v Česku nebo Řecku, například Albánii, Bosně, Hercegovině nebo taky na Ukrajině. No a teď pro všechny věkové kategorie i karosérie muzika Luis Capaldi, Verona anebo Alanis Morissette.

0: Rádio Frekvence 1 a hrát si budeme další porci muziky. Co vás čeká? Legendární Sugar Babes. Taky si dáme Wickfield. A v 90. ještě zůstaneme nejenom z Wickfield, ale taky z Rednex. Ale zpátky do současnosti.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Kateřina Vavřínová, Rádio Frekvence 1, další čerstvé zprávy.
2: Pěkné ráno, noční střelba ve Švýcarsku si vyžádala jednu oběť. Moderní pětibojař Lukáš je mistrem světa, zlato získal jako druhý Čech a pozor, dejte na D2 směrem na Brno. Po noční střelbě ve švýcarském Arau zůstal jeden mrtvý a 5 zraněných, několik z nich vážně. Po pachateli nebo pachatelích útoku místní policie stále pátrá, informují tiskové agentury. Střelba zazněla v noci ze soboty na dnešek na rave party na dostihové dráze nedaleko Curychu, informoval web Blick. Na místě zasahují početné policejní hlídky, sanitky, hasiči a krizová jednotka. Podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok by se v pondělí měla na svém jednání zabývat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová má členům kabinetu představit změny, které ministerstvo provedlo od jejich posledních jednání s jednotlivými ministry. Na programu schůze jsou taky změny v zákoníku práce či státní kulturní politika. V Trutnově se zřítila do řeky část zdi na Úbském nábřeží. Odborníci na nebezpečný stav místa upozorňují už několik let.
3: Do řeky Úpy se tady sesunul z části zdi také kamenný sloupek. Havarijní stav nábřežní zdi přitom město řeší už několik let. Provoz po přilehlé silnici zatím zůstává bez dalšího omezení, ale podle starosty se to může velmi rychle změnit. V případě zhoršení bude nutné přistoupit k výraznějším dopravním omezením. Předpokládaná cena sanace zdi je 15 milionů korun. Trutnov na ní dá polovinu částky. Vše zatím brzdí nemožnost dohody s vlastníkem, kterým je Povodí Labe. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Matěj Lukáš je jako druhý český moderní pětibojař v historii mistrem světa v individuálním závodě. Na šampionátu v Číně potvrdil 24-letý závodník pozici světové jedničky a vylepšil loňský bronz. Dnešním triumfem Lukáš napodobil vítězství Michala Sedleckého z roku 2002.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno až oblačno, teď ráno ještě místy i s většinou oblačnost, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě až 30. Na horách naměříme maxima kolem 19.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Provoz je vesměs klidný, pozor, ale dejte na D2.
4: Provoz na dálnicích je i nadále plynulý a bez kolon. Opatrnost radíme řidičům mířícím ze Slovenska do Brna po dálnici D2. Za státní hranicí stojí na mostě za horizontem porouchané osobní auto, blokuje odstavný pruh, čeká se na příjezd asistenční služby z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
2: Ze zpráv je to vše, posloucháte Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Krásné víkendové ráno, krásnou neděli 30. srpna vám vinčuju a samozřejmě posílám do uší, jak jsem sliboval, Pink, Lucie anebo Wickfield.
1: Víkendové ráno
5: a Petr Wagner.

0: 15 minut společníka ve víkendovém ránu v poslední prázdninové neděli s datem 30. září vám stále dělá vaše rádio, Rádio Frekvence 1. Šťastnou cestu, pohodové vstávání, ať vám to rychle utíká pod rukama, v práci. No a do toho dnešního rána, do vašich uší, samozřejmě jak jinak, než další skvělá porce muziky, kterou vám tady servírujeme 24/7. Miley Smith, Sugar Babes, anebo Rednecks. Ze země vycházejícího slunce, čili z Japonska, zamířil do Evropy a na všechny ty internety nový trend, který se týká mužů, kteří kvůli vedrům hledají nové způsoby, jak se sami a své tělo ochladit. Jaký je to trend? O co se vlastně jedná, tak to prozradím za malou chvíli na Frekvenci 1. Možná už jste si toho na tom svém Instagramu všimli. No a přidám také informaci o nedělním počasí. Někde 30, někde jenom 19. Více si řekneme na Frekvenci 1 za malou chvíli.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.

0: C1, no a ze země vycházejícího slunce, čili z Japonska, zamířil do Evropy a na ty internety nový trend, který se týká mužů, kteří kvůli vedrům hledají nové způsoby, jak se sami nebo své tělo ochladit. Jak na to? O jaký trend se jedná, to vám prozradím už za minutku na frekvenci 1, teď aktuálně při hodním počasí. Počítejte s polojasnou oblačnou oblohou, ojedinělé slabý déšť nebo přehánky, jinak nejvyšší denní teploty 23 až 28, na jižní Moravě dokonce až 30. Jinak, když zamíříte na výlet někam do hor, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů. Půl desátá, frekvence 1, jsou tady krátké zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Podobou návrhu státního rozpočtu na příští rok by se zítra měla na svém jednání zabývat vláda. Ministryně financí Alena Schillerová má členům kabinetu představit změny, které ministerstvo provedlo od jejich posledních jednání s jednotlivými ministry. Na programu schůze jsou taky změny v zákoníku práce či státní kulturní politika. Počet mrtvých po ničivé bleskové povodni, která ve středu zasáhla sever Nepálu, se zvýšil na 734. Podle agentury Reuters to uvedly místní úřady a Kolín chystá modernizaci semaforů na dalších 3 křižovatkách a jednom přechodu v Jaselské a Pražské ulici. Zařízení budou reagovat na hustotu provozu, čímž mají přispět k větší plynulosti dopravy.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Stále počítejte s komplikacemi na D2.
3: Provoz na dálnicích je i nadále plynulý a bez kolon. Opatrnost radíme řidičům mířícím ze Slovenska do Brna po dálnici D2. Za státní hranicí stojí na mostě za horizontem porouchané osobní auto, blokuje odstavný pruh, čeká se na příjezd asistenční služby z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Ondřej Klos.

0: 9 hodin, k tomu 41 minut, vy máte v uších ranní nedělní víkend na frekvenci 1. A možná kvitu na jednu stranu ještě, že už jde léto do svého finále. Proč se ptáte záhy? Protože vám odpovím, že z Japonska se blíží zajímavý trend, který se týká nás mužů. Japonské léto je stejně jako řada zemí teďka v Evropě stále úmornější kvůli vedrům a vysokým teplotám. No a právě japonští muži kvůli vedrům hledají prý nové způsoby, jak se ochladit. No a stále více z nich proto míří na nejrůznější kliniky a centra, kde si nechávají odstraňovat ochlupení z různých částí těla. Zatímco dříve byl největší zájem především o odstranění vousů, dneska roste prý hodně poptávka hlavně po úpravě, čili depilaci nohou. Může prý za to také spuštění vládní kampaně v Japonsku Cool Biz, která podporuje prý lehčí oblečení do práce. V průběhu léta kvůli snížení spotřeby energie na klimatizaci a tak samozřejmě lidé ochlazují kůži nejrůznějšími způsoby. No tak jestli příští rok budou zase taková vedra jako letos, tak lidé budou do práce chodit asi rovnou v plavkách.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
2: A věm chci zahát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte se.

0: Veronika Elhotová a z muziky v příští hodině budou One Republic. Zaspívá nám taky Kateřina Marie Dichá. Chci tě jen pro dnešek, buď moje odměna. A nebude chybět ani Phil Collins. Za moment už novinky a zprávy.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1.
2: Jana Knížková a Vojta Efler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
4: Navlíkáš ponožky.
3: Zatím ještě nemám na co.
1: Jana Knížková a Vojta Efler.
2: Každé všední odpoledne. Dne od 2 do 5 na frekvenci 1.
1: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Katka Vavřínová, hezké dopoledne.
5: Krásné dopoledne. Prezident Pavel s premiérem Babišem obnoví společná jednání. V Harachově od zítřka začne oprava páteřní silnice a komplikace stále hlásí z D2 směrem na Brno. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš obnoví jednání. Pavel to řekl v rozhovoru pro CNN Prima News a Babiš ve svém pravidelném nedělním videu na sociálních sítích. Oba ústavní činitelé se sešli ve čtvrtek, mluvili o zahraničních cestách. Podle Babiše mezi nimi nepanují problémy ani žádný boj. Hasiči v Ústeckém kraji měli od začátku června do 21. srpna více výjezdů než ve stejném období loni. Zákazy a omezení kvůli suchu trvaly 62 dní, což představuje nadstandardně dlouhé a opakované období sucha a horka. V loňském roce, stejně jako v roce 2024, nebylo plošné nařízení kraje aktivováno. Nejvíce zásahů měli hasiči na Děčínsku a Ústecku. V krkonošském Harachově začne v pondělí oprava páteřní silnice, která vede přes centrum tohoto příhraničního turistického města. Práce potrvají do 20. října a poté budou pokračovat příští rok po skončení zimy. Více řekl místostarosta města Tomáš Ploc.
6: Začátek stavby by měl být 31.8. Letos se budou dělat dvě etapy, to znamená první etapa od autobusového nádraží k odbočce na lanovku. Druhá etapa by měla být od bočka od lanovky k městskému úřadu a třetí etapa díky klimatickým podmínkám se bude konat až na jaře a bude to od městského úřadu na křižovatce ke Karolíně.
5: Průtah městem je krajskou silnicí třetí třídy. Oprava téměř 2-kilometrového úseku si vyžádá skoro 12 milionů korun. Hvězdný Lionel Messi se v MLS blízkl 4 góly při výhře Miami 7-1 nad Montrealem, díky níž Inter ukončil 5-zápasovou sérii bez vítězství. Argentinský fotbalista nastřílel podle agentury Reuters minimálně 4 branky v jednom utkání, po 9. v profesionální kariéře, ale poprvé v zámořské lize.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Dnes bude polojasno až oblačno, jen výjimečně se objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 23 až 28 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 30, na horách naměříme maxima kolem 19 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Pozor, stále dejte na D2.
7: Provoz na dálnicích je i nadále plynulý a bez kolon. Opatrnost radíme řidičům mířícím ze Slovenska do Brna po dálnici D2. Za státní hranicí stojí na mostě za horizontem porouchané osobní auto, blokuje odstavný průh, čeká se na příjezd asistenční služby z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.

0: krásné nedělní dopoledne. Nezapomeňte v téhle hodině na naše oslavence. Možná se najde ve vašem okolí někdo, kdo má dneska narozeniny a nebo třeba svátek a komu byste rádi popřáli, tak pište na 736 300 444 a udělejte mu jí a nebo jemu radost. Teď už ale zpátky k muzice, jsme rádi, že jste s námi.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: 21, hrajeme to nejlepší z muziky, bude 10:45, máme neděli 30. srpna a to znamená, přátelé, že do konce prázdnin zbývají už pouhé 2 dny. V úterý 1. září se školáci vrátí zpátky do lavic a po 2měsíční pauze začne všechno na novo. No a to znamená, že máte poslední možnost využít dnešek anebo třeba ještě zítřek k výletování. Já už mám ve studiu taky dneska dceru Valinku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Valinko, ty jsi byla včera s tatínkem na výletě, když byla maminka v rádiu, tak kam jste zavítali?
1: Na hrad Velhartice.
0: Oh, vy jste byli na hradu Velhartice, tam je to krásný. A co tam bylo pěknýho?
1: Bílá paní.
0: Bílá paní, vy jste viděli bílou paní?
1: Mhm.
0: To se jen tak někomu nepoštěstí, víš to?
1: Jo.
0: A jako byla normálně reálná, jako mohla jsi na ní sáhnout?
1: Jo.
0: A ta, jako i kde se tam vzala?
1: Nevím.
0: Šla okolo?
1: Jo.
0: Zjevila se?
1: Mhm.
0: A byli jste taky na prohlídce?
1: Jo.
0: A to bylo teda jako třeba s tou bílou paní, ta prohlídka?
1: Mm-hmm.
0: A třeba, co vám říkala bílá paní zajímavého?
1: Jak se utírala zadečky tenkrát.
0: Počkej, to vám fakt říkala, jo?
1: Jo.
0: No a tak to mě docela zajímá, myslím si, že i naše posluchače, jak se dřív teda jako v dávné době utírali zadečky a čím?
1: Bobkovišní.
0: No tak jako, tak konečně vím, odkud vznikl název Bobkovišeň, že jo? Na bobky jedině Bobkovišeň, tak to je přece logický. Tak, Vali, tak to je něco teda. A co jste ještě měli dobrýho?
1: Knedlí.
0: Svíčkovou se šesti. No tak chápu, protože maminka odjela do práce, že jo, nenechala vám tam navařeno, takže jste se museli s tatínkem vydat až na hrad Blahartice, abyste si dali oběd. Jaký to bylo?
1: Dobrý.
0: No tak super. Tak jo, tak jste si užili výlet. Naši posluchači můžou taky dneska výletovat. No a protože teda v úterý tobě začne ještě poslední rok školky, jak se těšíš?
1: No, jako trošku.
0: Jenom trošku. No tak hele, ty se sice těšíš trošku, ale maminka s tatínkem se těší hodně. Takže Vali, máš poslední před sebou školkový rok, užij si to. Za rok v tuhle dobu už budeš mít připravenou aktovku. Víš to? Toto uteklo. Tak jo, tak my vám přejeme z Frekvence 1, ať si užijete dnešek a zítřek a samozřejmě všem školákům, ať mají hladký průběh. Frekvence 1. Oh, oh,

0: Britney Spears anebo Gump už za chviličku a taky narozeninový dort rozkrojíme už za pár minut. Pokud byste ještě rádi někomu popřáli, vzkazy posílejte na 736 300 444.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Jak to aktuálně vypadá na hlavních tazích?
2: Provoz na dálnicích je i nadále bez vážnějších komplikací. Pracuje se na výjezdu z dálnice D1 v Čestlicích na 8. kilometru. Ve směru z Prahy do Brna opravují na exitu vozovku a projíždí se jedním pruhem. Ani tady se nyní řidiči nezdrží. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
0: Tak za volantem opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To dnešní nedělní dopoledne je úplně best pro mne. Díky za krásné vstávání a přeji fajn neděli. To píše Simona Dušáková z Prahy 6. Simonko, my moc zdravíme a jsme rádi, že s námi trávíš nedělní dopoledne a samozřejmě my přece jenom hrajeme to nejlepší z muziky. Budeme teď i někomu přát. Tak komu dneska popřejeme všechno nejlepší k narozeninám? 96 let slaví americký miliardář, investor a taky pátý nejbohatší člověk planety Warren Buffett. Dárek mu neposíláme, protože všechno si může koupit, ale přejeme mu hlavně hodně zdraví, protože co si za peníze nekoupíte, je právě to zdraví. No a oslavenkyní je dneska taky americká herečka Cameron Diaz, která se narodila před 54 lety. U nás přejeme všechno nejlepší herci Jakubovi Prachařovi, který dneska slaví 43. narozeniny a jdeme taky na vaše přání. Prosím vás, popřejte naší vnučce Evelince vše nejlepší k svátku, hodně zdraví, štěstí a kamarádů, jde poprvé do školy. Máme tě moc rádi, babi, děda, maminka a teta Monika z Utahu, jste super rádio. Tak my moc děkujeme a Evelince přejeme hodně štěstí a zdraví k narozeninám. No a taky k svátku a samozřejmě, ať má krásný vstup do nového školního roku a ať jí to ve škole moc baví. Mám tady další vzkaz. Dobrý den, chtěla bych touto cestou pogratulovat naší dceři Evě Dihlové, která oslavila ve čtvrtek narozeniny. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti rodiče Eva a Tomáš z Bohuslavic. Děkuji, tak my se přidáváme. Evičce, taky všechno nejvíc nejlepší. A mám tu poslední vzkaz od vás. Moc prosím, zahrajte mé vnučce Anetce Petrasové nebo Petrašové. Toť otázka. Ke krásným 24. narozeninám si naše zlatíčko, nastávající mamičko, všechno jen to nejkrásnější. Moc tě miluju, babička Zdeňka. Tak my se přidáváme taky Anetce všechno nejvíc nejlepší. Za chviličku budeme hrát například Kateřinu Marii Tichou, anebo Kolbík Jelet. Tak a teď ještě, aby jsme to měli kompletní, 30. srpna dneska slaví svátek Vladěna. Jméno se slovanským původem, které se překládá jako žena, která vládne. A u nás máme skoro 600 Vladěn podle statistik. Tak dámy, vám všem kytku a přání všechno nej. A stejně taky všem k narozeninám přejeme z Frekvence 1 zdraví, štěstí, lásku, spokojenost a užijte si svůj velký den.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: V pondělí ráno s námi bude Xindl X.
4: Stěhuje se na Frekvenci 1 a bydlet u nás bude celých 20 týdnů.
3: Poslouchejte ráno a dozvíte se víc.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: nebo Gigi D'Agostino. Teď už ale budou zprávy.
1: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A ty má pro vás Katka Vavřínová. Hezké dopoledne.
2: Pěkné dopoledne. Seniorům za volantem pomůžou kondiční jízdy. Kajakář dostal na mistrovství světa, skončil čtvrtý a komplikace hlásí z D1 směr Brno. Řidičů penzistů je v Česku přes 1,5 milionu. Pro neaktivní šoféry, kteří se chtějí vrátit do provozu, asociace autoškol spustila projekt Zpátky za volant. V kurzech se učí mimo jiné rychlejším reakcím, předvídat situace a jezdit defenzivně. Zvýhodněné kondiční jízdy nabízí na 250 autoškol. V rámci projektu lze za 800 korun získat 2 jízdy. Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému, klesl v prvním pololetí letošního roku o 15 tisíc na skoro 4 miliony. Vyplývá to ze statistik Ministerstva financí. Prostějovská radnice pořídí další 3 000 plastových tašek na tříděný odpad. Lidem je poskytne zadarmo. Domácnostem mají usnadnit třídění a odnášení odpadu do kontejnerů.
3: Město za tašky o objemu 20 litrů zaplatí zhruba 150 tisíc korun. Lidé si je budou moci vyzvednout od ledna na pokladně při placení poplatku za odpady. Podobné tašky rozdávala radnice už před 2 lety. Tehdy o ně byl obrovský zájem. Martina Svobodová, Frekvence 1.
2: Island v referendu podle webu RUV odmítl obnovit rozhovory o přístupu do Evropské unie. Zbytek nesečtených hlasů už podle něj výsledek nemůže zvrátit. Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa neobhájil titul na 500 metrů. Český reprezentant, jenž bojuje s nemocí, skončil v Poznani čtvrtý. Na vítězného Australana Tomase Greena ztratil 1,75 sekundy. Od bronzového Poláka Alexe Boruckého ho dělilo 46 setin.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Čekáme většinou polojasno, jen výjimečně se při zvětšené oblačnosti může objevit přehánka. Poslední prázdninová neděle bude ve znamení letních teplot. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 30. Na horách budou maxima kolem 19.
4: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: Komplikace hlásí z D1.
5: Provoz na dálnicích je i nadále bez vážnějších komplikací. Pracuje se na výjezdu z dálnice D1 v Čestlicích na 8. kilometru. Ve směru z Prahy do Brna opravují na exitu vozovku a projíždí se jedním pruhem. Ani tady se nyní řidiči nezdrží. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
2: Ze zpráv je to vše, pokračuje dopoledne na Frekvenci 1 s Verčou Elhotovou.
0: A my po zprávách pokračujeme samozřejmě tím nejlepším z muziky a o hudbě bude taky začátek hodiny, kdy si povíme, jaké nejlepší české písničky aktuálně hýbou hit parádou. A pokud byste si chtěli v týdnu něco zajímavého přečíst, pro vás bude v téhle hodině přichystaná taky rubrika tiskovin. Tak taková bude 11. hodina na Frekvenci 1. Zůstaňte s námi, relaxujte a užívejte.
4: To nejlepší z muziky a Veronika.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

0: se teď ale podíváme na české songy, ty nejlepší a nejnovější. Pro vás máme totiž pravidelně v naší hitparádě, ve které jste šéfem vy a hlasujete. A jakéže písničky u vás tento týden zabodovaly, bronzová příčka zůstává i pro tento týden stejná. Na třetím místě skončila Martyho banda a jejich song Druhý rande. Ten zároveň po 10 týdnech v naší hitparádě hrajeme naposledy a loučíme se s ním. Změna se nekonala ani o příčku výš, stříbro bere opět Eva Farná a single Perpetuum mobile. Za to zlato v tomhle týdnu ukořistila kapela Miraj, která má podle vás dobrej, to je za tři, výborný malinový sirup. A my tak máme v hitparádě nové číslo 1 a rovnou novinku.
1: Malinový sirup, vítr ve vlasech vlál a roztrhaný dekor suplakala tráva.
0: A před námi taky hudební typy frekvence 1, Marek Ztracený a písnička Obuj si mý boty.
2: Obuj si mý boty, jestli mě chceš soudit.
0: Marek tuhle písničku natočil ve Vídni a je to, dá se říct, taková jeho zpověď, ve který nechává nahlédnout do svého nitra. Singl zpívá o tom, jak snadné je druhé soudit, aniž bychom znali jejich příběh, a zároveň připomíná, že než někoho odsoudíme, měli bychom se nejdřív podívat na svět jeho očima, obout si takzvaně ty jeho poty. No a typem číslo 2 je písnička Baby mě houká v hlavě od Jakuba Fischera. Byste si mohli všimnout na sociálních sítích, kde zpíval na Karlově mostě se zpěvačkou Inou, a nebo taky s Alvárem Solerem na náměstí Republiky. Kuba se z ulice přesunul do studia, no a do světa posílá svoji úplně první písničku. Teď už se ale chopte hlasování vy na našem webu frekvence1.cz a dejte nám vědět, jaké songy se vám líbí.

0: a nebo Marek ztracený. Ale ještě předtím musíme také zkontrolovat v našem vysílání hlavní tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Půl dvanácté, jak to aktuálně vypadá?
2: Stojící porouchané auto nepřehlédněte na hradecké dálnici D11 u Mochova. Ve směru na Prahu překáží na 15. kilometru u pravé krajnice. Kratší kolona se vytvořila na dálnici D2 ve směru na Brno za Blučinou. Na 6. kilometru likvidují následky požáru osobního auta a průjezd je omezen. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
0: Tak opatrně na cestách, ať už míříte dneska kamkoliv, a šťastnou cestu s Frekvencí 1 přejeme.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

11 hodin, 42 minut, přesně. No a přátelé, s novým týdnem to chce samozřejmě i nové čtení o zajímavých tématech, včetně výborných receptů, a to vám nabídne týdeník Blesk pro ženy. Na sociálních sítích i ve skutečnosti je vtipná, ale přiznává, že umí být i pořádně vystresovaná. Blesku pro ženy prozradila, proč už nemůže některé filmy vidět, jaké je to porodit prvního potomka ve 40 a žít s o 9 let mladším mužem. Vzala jsem si ho dokonce třikrát, říká v rozhovoru pro Blesk pro ženy Barbora Motlová. Dožít se 80, 90 nebo i stovky v kondici a pohodově. V Blesku pro ženy vám prozradí, jaké triky na to má slavná herečka Felicity Kendall, proč omlazují kurzy a je jedno, jestli jógy nebo vyšívání a jak nedostat infarkt. Září je před námi a s ním i televizní stanice, které se přetahují o vaši pozornost. V aktuálním čísle zjistíte, jaké se chystají novinky a co stojí za sledovanost. Čeká vás to i vysvětlení šéfredaktorky, proč v časopise vedle sebe najdete dietu a recepty na koláče. A ne, schizofrenie to není. Tak takové počtení vás čeká v novém Blesku pro ženy už zítra na pultech, tak se ho nenechte ujít.

0: frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
2: Aj.

0: Frekvence 1, je tu pravé poledne a k obědu vám zahrajeme Alvaro Solera. Zaspívá nám taky skupina Saza. A dáme si i starší pecku od Duren Duren. A co je nového?
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: To nám prozradí Katka Vavřínová. Pěkné poledne.
2: Dobré poledne. S reformou povinných výdajů bude muset podle prezidenta přijít až příští vláda. Do Karlových Varů míří na 300 folklorních umělců a provoz brzdí na D11 a D2. Prezident Petr Pavel neočekává od současné koaliční vlády Andreje Babiše, že by přišla s reformami povinných výdajů rozpočtu. S reformami podle něj bude muset přijít až jakákoliv následující vláda, řekl to v rozhovoru pro CNN Prima News, který s ním televize natočila ve čtvrtek a odvysílala ho dnes. Hlava státu zároveň nečeká, že by vetovala připravovaný rozpočet na příští rok. Za důvod by považovala například nízké výdaje na obranu. V Kutné Hoře hořel v noci na dnešek byt v 6. patře. Hasiči z bytového domu evakuovali 20 lidí. Jednoho člověka zachránili ze zakouřeného prostoru pomocí vyváděcí masky. Škoda ani příčina požáru zatím nejsou známy, řekl mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Karlovarský folklorní festival letos zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem od 2. do 6. září. Jeho 31. ročníku se zúčastní 5 zahraničních a 8 tuzemských souborů. Do Karlových Varů dorazí podle ředitele festivalu Jana Boháče okolo 300 folkloristů.
3: Program se vlastně uskuteční v celém centru Karlových Varů. Jarmark již tradičně bude v prostoru u hlavní pošty, gala program a koncert pro děti ve velkém sále hotelu Termál a zahajovací koncert je potom v Imperiálu. A vlastně vše zakončíme v taneční veselicí v Poštovním dvoře.
2: Součástí doprovodného festivalu jsou i porcelánové slavnosti a přehlídka automobilových veteránů. Deblka jak Jakub Špicár a Daniel Havel získal na mistrovství světa v Poznani bronz na pětistovce. Je to v současné olympijské disciplíně jejich první světová medaile. Třikrát byli čtvrtí. V této sezóně navázali na bronz z evropského šampionátu v Portugalsku.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnešek bude většinou polojasný, jen výjimečně se při zvětšené oblačnosti může objevit přehánka. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 28 stupňů. Na jižní Moravě naměříme dokonce až 30. Na horách budou maxima kolem 19.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Zdržíte se na D11 a D2.
4: Stojící porouchané auto nepřehlédněte na hradecké dálnici D11 u Mochova. Ve směru na Prahu překáží na 15. kilometru u pravé krajnice. Kratší kolona se vytvořila na dálnici D2 ve směru na Brno za Vlučinou. Na 6. kilometru likvidují následky požáru osobního auta a průjezd je omezen. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
2: Krátce po 12. posloucháte nedělní Frekvenci 1 s Verčou Elhotovou.
0: Já vám přeju všem hezké poledne s datem 30. srpna. Vladě nám přejeme všechno nejlepší k svátku. Jaké hosty přivítá

0: jednu, posloucháte Frekvenci 1, hezké odpoledne a je tu konec prázdnin a to znamená, že se opět v našem vysílání rozjedou ranní rozhovory a budete snídat s našimi hosty. Už zítra na začátku týdne přivítá Lubka s Mírou ve studiu zpěváka Xyndla X, který vám poví o novém pořadu, který budeme na Frekvenci 1 vysílat, tak se nechte překvapit. V úterý k nám zavítá herečka Anna Dvořáková, která si zahrála v nové české komedii Dokonalý den, který půjde do kin už co nevidět a to 3. září. I ve středu zůstaneme ještě u filmu Dokonalý den, dorazí na pokec herec Vladimír Polívka, který si v komedii střihnul hlavní roli. No a v ranním rozhovoru Frekvence 1 si ve čtvrtek budou kolegové povídat taky s herečkou Natálí Germany, taktéž o natáčení filmu Dokonalý den. No tak si pusťte po ránu Frekvenci 1, ať máte dokonalý den i vy.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
2: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky jsou riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.

0: A pokud jste právě teď za volantem, tak zbystřete.
1: Frekvence 1.
2: Doprava. Nehoda na výjezdu z Brna brzdí provoz na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 187. kilometru došlo v levém pruhu ke střetu dvou osobních aut. Délka pomalu jedoucí kolony 7 kilometrů, zdržení 15 až 20 minut. Silný provoz trvá na příjezdu do Brna na břeclavské dálnici D2. Poslední 2 kilometry před nájezdem na D1 směrem na Prahu jedou řidiči o 10 minut déle. Zpomaluje se v úrovni obchodního centra. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Ondřej Klus.
0: Tak opatrně a šťastně dojďte z Frekvence 1.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: pokud ještě ne, tak ladíte frekvenci 1 správně. Za chviličku se totiž budete bavit s mým kolegou Petrem Jablonským, protože ten má pro vás opět ve 13 hodin svůj nedělní live. No a taky mý kolegové se o to teď pokusí.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
3: Tak pojďme si poslechnout for. Ne for, for.
0: Foreček.
3: For.
4: Pane doktore, vy jste mi minule předepsal úplně nějaký nový léky.
5: No, ano, předepsal. A podle čeho jste to poznal?
4: No, protože ty starý v záchodě plavali.
3: No, dobrý.
5: No, taky.
3: Co dodat, no?
5: No, jeste ty léky.
3: Takže v záchodě
1: plavali. Se vám vtipy Jany a Mikeše.
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
6: Dám tě rád, i když děláme chyby, život s tobou se mi vážně líbí.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: frekvenci 1 z té nejlepší muziky Justin Timberlake a do další hodiny jen tak nahodile Imagine Dragons, dám činasky a nakonec tam křápnu i Roxette.
1: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Zprávy s Kačenkou Vavřínovou.
2: Pěkné odpoledne. Prezident Pavel odmítá, že by vedl předvolební kampaň. Na Semelsku se zřítilo malé letadlo. Pilot zemřel a brzdí se na D1 směrem na Prahu. Prezident Petr Pavel se ještě nerozhodl, zda se bude podruhé ucházet o post hlavy státu. Odmítá proto, že by vedl předvolební kampaně za své znovuzvolení, jak o něm uvedli někteří představitelé vlády. Kampaň by vedl až poté, co svou kandidaturu oznámí. Své rozhodnutí chce oznámit v polovině příštího roku. Řekl to v přetočeném rozhovoru pro CNN Prima News, který televize odvysílala dnes. Při pádu malého letadla zemřel v sobotu večer na Semelsku pilot. Navzdory úsilí záchranářů muž svým zraněním podlehl. Příčinu a všechny okolnosti zjišťuje společně kriminální policie ze Semil společně s Ústavem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, řekla krajská policejní mluvčí Ivana Baláková. V Krkonošském Harachově začne v pondělí oprava páteřní silnice, která vede přes centrum tohoto příhraničního turistického města. Práce potrvají do 20. října a poté budou pokračovat příští rok po skončení zimy. Více řekl místostarosta města Tomáš Ploc.
3: Začátek stavby by měl být 31.8. Letos se budou dělat dvě etapy, to znamená první etapa od autobusového nádraží k odbočce na Lanovku. Druhá etapa by měla být od bočka od Lanovky k městskému úřadu a třetí etapa díky klimatickým podmínkám se bude konat až na jaře a bude to od městského úřadu na křižovatce ke Karolíně.
2: Průtah městem je krajskou silnicí třetí třídy. Oprava téměř 2-kilometrového úseku si vyžádá skoro 12 milionů korun. Island v referendu podle webu RUV odmítl obnovit rozhovory o přístupu do Evropské unie. Zbytek nesečtených hlasů už podle něj výsledek nemůže zvrátit. Filip Salač první velkou cenu po životním triumfu v mistrovství světa silničních motocyklů nedokončil. V závodě Moto 2 v Aragoni zajel v 7. kole do depa. Fotbalisté Slavie B remizovali v 6. kole 2. ligy s Opavou v přestřelce 3-3. Pražané sice udrželi neporazitelnost v soutěži, ale nevyužili šanci poskočit do čela tabulky před Ústí nad Labem. Na Severočechy ztrácejí z 2. místa 2 body. Slezanům po 3. remíze z posledních 4 kol patří 11. pozice.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Bude většinou polojasno, jen výjimečně se při zvětšené oblačnosti může objevit přehánka. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů na jižní Moravě naměříme až 30, na horách budou maxima kolem 19. A v noci bude polojasno až oblačno, k ránu může zapršet. Teploty klesnou na 14 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A krátce po 13. hodině míříme na silnice.
4: Nehoda na výjezdu z Brna brzdí provoz na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 187. kilometru došlo v levém pruhu ke střetu dvou osobních aut. Délka pomalu jedoucí kolony 7 kilometrů, zdržení 15 až 20 minut. Silný provoz trvá na příjezdu do Brna na Břeclavské dálnici D2. Poslední 2 kilometry před nájezdem na D1 směrem na Prahu jedou řidiči o 10 minut déle. Zpomaluje se v úrovni obchodního centra. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
1: Frekvence 1 uvádí live Petra Jablonského. Volejte své celebrity, ptejte se vašich politiků. Kontaktní show otázek a odpovědí a skutečně neskutečných rozhovorů právě začíná. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 právě teď spojuje live Petr Jablonský.
5: Krásné dobré nedělní odpoledne, dámy a pánové. Máme 30. srpna 26, 13.05 a to je čas, který znáte. Začíná nedělní live. Víte, co vás čeká? Čekají vás celebrity, osobnosti, politici, se kterými si budete moci povídat, pokud se se mnou spojíte na telefonním čísle 257 400 999, tak já už se na vás moc těším. No a rozjedeme to na začátek s Jennifer Lopez a Pitbullem. Pojďme do...
6: Say low.

0: Dámy a pánové, tady je nedělní live. Petr Jablonský vás zdraví ze studia na pražském Hagiboru. No a už se těším na prvního volajícího, kterým je dneska kdo? Dobrý den, Petr Jablonský, frekvence 1. Kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, pane Jablonský, tady Karel Zelžovic z kolínského okresu.
0: Výborně, zdravím ke Kolínu a zeptám se vás, Karle, rovnou, s kým byste si rád pohovořil z těch našich celebrit a politiků?
1: S naším prezidentem bývalým, no, premiérem Zemanem.
2: Ano, Karle, zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, pane prezidente.
2: Ano, no.
1: Byl jste taky na ročinkách s Andrejem Babišem?
2: Podívejte se, já už mám takové soukromé dožínky. Já už dožínám a dožívám ve svém malém srubečku v Lánech. A to je všechno, co potřebuji. Takže já nesklízím, já pouze nakupuji to, co ostatní sklidili, a já to pak vypiju.
1: Aha.
2: Jste nějaký šokovaný.
1: No to jsem šokovaný.
2: Že jsem nebyl na dožínkách. Než já bych tam dojel, jo, na tom křesle, no tak to by znova zasadili.
1: Jo, tak?
2: Jste nějaký země celý vyřízený. No tak, Karle, zpamatujte se, jsem jenom člověk, nejsem Bůh.
1: Já vím, že... A ještě jsem se z vás chtěl zeptat, pane prezidente, jestli jste už vypustil ten gumový člun?
2: Ano, vypouštím velice rád, je to moje oblíbená činnost. Takže i člun můj je vypuštěn a bude opět napuštěn na jaře nebo v létě, kdy opět vypluji na cesty. No a mimochodem, na téma člun jsem nedávno slyšel velmi zajímavý vtip. Chcete ho říct?
1: Ano.
2: Tak poslouchejte. Na řece se převrhne člun se třemi policisty a utopí se jich 6. 3 při nehodě a 3 při rekonstrukci. Se nesmějete, proč?
1: 100 bodů. Pane prezidente, já vám 100 bodů. No. Jste opravdu úžovtipkár.
2: Karle, vy jste taky úžasný.
1: Tak děkuji vám za rozhovor. Mějte se krásně.
2: Naschledanou.
1: A stálejte básně.
2: Vy taky, Karle, naschle.
0: Karle, já se taky loučím. Mějte se moc hezky.
1: Ano, děkuju.
0: Krásnou neděli. Naschledanou.
1: Děkuju, Péťo. Děkuju. Naslyšenou.
0: Tak dámy a pánové, to byl Karel a s ním Miloš. Jak to bude dál, to je samozřejmě na vás. Můžete mluvit s dalšími politiky nebo případně i s umělci, známými osobnostmi, takže neváhejte a volejte mi právě teď na číslo 257 400 999. No a teď Imagine Dragons.
3: Posloucháte live. Buďte živě s celebritou na drátě.

0: Právě teď dozněli Imagine Dragons, dámy a pánové, poslouchujete nedělní live, pořad, kterého se zúčastňujete pomocí našeho telefonu a máte možnost si tady povídat s nejrůznějšími známými osobnostmi. Další z vás šťastných se dovolal právě v tomto okamžiku. Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1.
1: Dobrý den, tady Jirka Šatník, Hranice na Moravě. Já bych se chtěl zeptat pana Václava Klause na kupovanou privatizaci a jak to vlastně tady bylo s tím rozkrádáním, jak jestli by mohl něco na to téma.
2: Ne, to jsou zlá a falešná slovíčka. Levicová, nevím. Opravdu nevím, o čem mluvíte. Já v podstatě ani neznám slovíčko rozkrádat, protože prostě neznám, nedokáží rozlišit, co jsou čisté a co jsou špinavé peníze. Nevím. Opravdu nevím, o čem to mluvíte.
1: No, vy jste to vlastně nechali. Vy jste to viděli, vy na to máte, vystudoval ekonomickou školu a vy jste moc dobře věděl, co vlastně děláte, pane prezidente.
2: Ano, jsem inteligentní člověk, vystudoval jsem školu a to neznamená nic jiného, že jsme zkrátka předali části státního majetku občanům, takže například byli tu občané, kteří z toho těžili, například namátkou pan Kožený, prostě byli takoví, kteří na tom vydělali, jestliže byste si nevydělal, jestliže byste se nechopil té příležitosti, tak si nestěžujte. Tak.
1: Tak máte pravdu, ale prostě
2: vždycky pravdu
1: za svobodu národa se obrací v hrubě a vy jste prostě jako vy jste se měl radši nechat prostě usmažit na křesle, než se tady toho zúčastnit, jo?
2: Ne.
1: Protože já bych tady za tu zemi dýchal já.
2: Tak jestli vy byste se usmažil, tak já jsem se neusmažil, no tak smažení je levicové, to je prostě, opravdu nesmažte. Dnes jsou jaksi v módě úplně jiné věci místo smažení.
1: Já vám
2: je lepší třeba.
1: Děkuji vám
2: třeba
1: za rozhovor a
2: pára, když napřijme to pára, to mám nejradši. No tak vidíte, a najednou se to rozplynulo jako pára nad hrncem, tak jako v té naší kuponové privatizaci. Naschledanou.
1: Tak děkuji vám, naschledanou.
0: Já se taky loučím, mějte se krásně, hezkou neděli.
1: Děkuji, naschledanou.
0: No, dámy a pánové, je zajímavé, že některá témata se nám trošku opakují. Co se týče třeba privatizace, už je to pěkných pár let a je vidět, že vás to téma pořád zajímá, ale osobnosti, jako je Václav Klaus, ti k tomu mají prostě zkrátka pořád co říct. Pokud vy máte k jakémukoliv tématu co říct, zavolejte právě teď na číslo 257 400 999.

zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: pánové, posloucháte Frekvenci 1. Nedělní live pokračuje a telefony tady vyzvánějí, takže mě nezbývá nic jiného, než pozvat do éteru dalšího z vás, který měl to štěstí a dovolal se k nám do studia. Dobrý den, tady Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo pak je na druhé straně?
1: Dobrý den, pane Jablonský, tady Cabalka Vladimír. Já jsem se chtěl zeptat, kdyby dostal pán Babiš takovou nabídku, jako dostala minulá vláda, 9,5 miliardy diskoinů. Já osobně, kdybych dostal tuhle tu nabídku, tak já každému Čechovi nad 18 let bych dal 1 milion. Stát by zbohat a ještě by jim 5,5 miliardy zbylo.
2: No tak prosím vás, doufám, že mě necháte taky mluvit, jako se ptáte.
1: Prosím, povídejte.
2: Takže nejdřív dobrý den, s kým mluvím teda?
1: Dobrý den. Cabalka Vladimír Zrmeno, zdravící.
2: Aha, dobře. Takže tady je Andrej Babiš, já vás zdravím. A vy jste se chtěli zeptat na ty byt... Jak jste to říkal?
1: Diskoiny. Kdyby dostal takovou šanci, pán Babiš, jako diskoiny, jako dosáhnu.
2: Počkejte, ticho. Jako vy myslíte diskonta? Já dělám diskonta v mých supermarketech. Z mého podniku taky máme hodně diskonty. Jogurt, mléko jsou v diskontu, to myslíte?
1: Ne, já myslím prachy.
2: Počkejte, tak to nejsou ale diskonty. Málo kdy jsou diskonty, to jsou bitcoiny, myslíte?
1: No, bitcoiny, no.
2: No to není to stejný, že jo, diskonta, bitcoin, to je něco jiného. No, tak bitcoin to je něco jiného. A vy se jako ptáte, co bych udělal s těmi miliardy.
1: No, 9,5 miliardy.
2: No, zas, ale Fiale dostal jako 1 miliardu. Bývalá vláda.
1: No já vím, ale to a kde je potom zbývajících těch 13, když dostali 1 miliardu, dostal stát, no. Já o tom 1,5 miliardy dostal stát, 2,5 miliardy zůstalo jemu,
2: no, tak já bych
1: a to... ještě normálně zbylo 9,5 miliardy a 9,5 no. miliardy ještě zbylo tam. A kde jsou těch 9,5 miliardy?
2: Prosím vás, já každopádně samozřejmě bych nevzal nic, je mi ten Jiříkovský... No tak já odpovídám. Kdyby ten Jiříkovský mi nabídl, že mi dá 1 miliarda, prosím vás, to jsou drobné. Jako to bych klidně dal z kapsy, to bych dal z kapsy v keši. To bych dal normálně, to bych dal v keši z kapsy. No, za tolik mě stojí údržba trávníka a Monike. No, to je úplný prdlajs, takže je pravda, že samozřejmě pokud by to bylo 9,5 miliardy, 13 miliardy, no tak to už bych musel naučit. No. No, ale jinak bych se s tím Jiříkovským jako nějak jako nešpinil. No, to jsou drobné, prosím vás. Jako. Ale samozřejmě je to dobrý důvod, aby jsme skritizovali tu vládu. No, já samozřejmě bych si s tím poradil lépe. Jo, řekl bych, Jiříkovský, nech si, aký ty vaše miliardy, já mám svoje miliardy a dělám všechno pro naše občany, aby se měli dobře, aby bylo líp. No, a to dělám já. Takže nepotřebuju žádné bitcoiny a ani diskonty. Ale diskonty dělám zase pro naše občany, aby to měli levnější. No. Ale no, to vlastně už... Vlastně já už ne, ale svěřenecký fond. No. Ale já tak jako mám tam dlouhou ruku na ten svěřenecký fond. A řeknu, zlevněte ty jogurty. No. Takže to dělám všechno já vlastně pro ty občany. Takže žádné miliardy, prosím vás, na mě to neházejte. To maximálně, to se zeptejte Fiale, já bych nic nepřijal. Jo? No.
1: No já si to myslím, protože vy jste poctivý člověk.
2: Ano. Já jenom dávám lidem a už je líp.
1: To je pravda. No.
2: Je vám taky líp už?
1: Je, protože mě je do dneška z toho špatně, když si uvědomu.
2: Ano.
1: 9,5 miliardy.
2: Ano.
1: Co, kdyby to dali jenom na ten státní dluh,
2: no.
1: Tak já by tam mohlo být. Jo, všechno by se, kam by se, nebo kdyby dali
2: no,
1: na 18
2: no.
1: let, každý dali jenom 1 milion.
2: No,
1: stát by zboha a všechno. Strašný. A ještě 5,5 miliardy by jim zbylo.
2: No přesně, je to hrozné. Jako, já nevím, proč ty bohatý lidi nedají něco tomu státu, když to kritizují neustále. Když ty miliardy, že jo, těch pár miliardy by tam dát mohli. Já jsem jenom několikátý asi, jako dneska už, pozor, jsem až 10. nejbohatší Čech. Až 10. Já na to nemám. Na všechno. Ale nějaké drobné bych dal, nějakou tu miliardu. No. Ale zase potřebujeme na jiné věci a tak dále. To je složité, tomu byste nerozuměl. Takže díky, že jste zavolal. Mějte se krásně a mějte se a hezky na shledanou.
1: Taky pane Fiala.
2: Já nejsem Fiala. Neříkejte mi, to jste normálně mě urážíte, co jste mě urážíte tady?
1: Za to pane Fiala musím taky poděkovat, protože já poněvadž si to zaslouží za to, že nás rozkrat.
2: No, tak vidíte, máte pravdu, je to pravda. No, a neříkejte mi, prosím vás, Fiale, no?
1: Ne.
2: No, už mi radši říkejte.
1: To by si nedovolil.
2: To, jako, to je nejhorší taky urážka, to je horší, než kdybyste mi řekl Bureš.
1: Je potřeba je taky poděkovat pane Fiala, že nás takhle pěkně může bratřit.
2: No, tak to příště, já mu to vyřídím. Tak naschle.
1: Děkuju, no, moc zase, pane Blumský, nezlobte se, prosím.
0: Já se nezlobím, já vám děkuju, bylo to zajímavý. ještě jsme s panem Babišem neřešili bitcoiny, ani diskonty. Mějte se krásně, naschledanou. Dámy a pánové, pokračujeme dál, nedělní live pokračuje, vy se můžete ptát známý k osobnosti na libovolná témata, zavolejte mi 257 400 999.
3: Posloucháte live. Jak se do rádia volá, tak se hvězda ozývá.

0: Tak dámy a pánové, opět se vám hlásím, tady je nedělní live, od mikrofonu Petr Jablonský samozřejmě, no a někdo z vás už za malou chvíli, tak záleží na tom, kdo se dovolal a komu dám slovo. Tak krásnou neděli, tady Petr Jablonský, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, tady Vlastík Zvidovic.
0: Já vás zdravím, s kým byste si rád promluvil?
1: Já bych si rád promluvil s paní Halinou Pavlovskou, jestli by bylo možné.
2: Takže dobré odpoledne. Dnešní téma je jaký teda?
1: Dneska bych se vás chtěl zeptat, jestli vás nemrzí, že vás opět nevybrali do soutěže Star Dance.
2: No tak to mě mrzí, to je pravda, protože já jsem podle mě jako poměrně nadaná, že to jako i projevilo, že jako já jsem tančila. Viděl jste to, nebo jste to neviděl?
1: Já jsem to neviděl, ještě jako že, ale rád bych vás teda viděl. Hlavně bych rád viděl ty zvedačky. Sice oni by vám dali nějakého prdělu, že malýho, který by vás možná ani jako to s vámi neprovedl, takže kdybyste si třeba...
2: Já bych jako zvedala. Prdělu, že?
1: No, to by bylo zajímavé.
2: To jako, by bylo,
1: já si myslím, že kdyby vy jste v tom v Star Dance byla, tak by dostal ten pořad takovou pořádnou váhu. Jako, že by to mělo konečně jako pořádnou váhu, že by ta sledovatelnost toho pořadu byla úplně maximální.
2: No určitě.
1: People metry by se zbláznili, že? No.
2: Jak se jmenuje ten porodce, takový ten hubeňour, co tam je?
1: No, ten je...
2: Chlopčík, abych zvedla nad hlavu, bych s ním zatočila, by odletěl, že? Taky se nemůže ani najíst.
1: No, ale... kdyby náhodou tam se někdo, tak pana Sesku, kdyby tam dali, že? No, nevím, jestli ho tam někde máte. Kdyby se k vám přidal.
2: Tak o Srstku nejde, že? Tak jako prostě, co já bych se Srstkou? Jako,
1: no tak on by...
2: To je tlusťok, že já potřebuji prostě někoho jako vedle sebe ladnýho, aby jsme dohromady vytvořili průměrný pár. Jako, rozumíte?
1: No jo,
2: ale já jsem osobně třeba, jako, byste to možná neviděl, já jsem třeba už kdysi tancovala, dokonce klasiku, tancovala jsem Mamutí jezero.
1: Mamutí jezero?
2: No, pak o tom Bořivoj Zeman natočil film.
1: Jo, takže byli tam miniáci ti dinosauři, jako jo.
2: No přesně, byli tam dinosauři a kluci vedle mě, na těch kánojích tam jako dělali různý, jako ty, to bylo krásný, opravdu. Mamutí jezero je moje oblíbený, že?
1: Jo. Takže na příští rok se určitě přihlásíte do Star Dance, jo?
2: Jistě, jako teď, jak jsem s váma o tom hovořil, tak jste mě úplně navnadil.
1: No, protože já to považuji za velkou diskriminaci tady vás, jako takových těch plnoštíhlých, jako, že vy že tam dávají samé takové ty zase vyzábliny, že? A my jsme chtěli vidět kus ženské, že taky?
2: No přesně tak, jako nějaký normální člověk by tam měl být.
1: No jo, třeba ty latinsko-americké tance, tomu byste tam tu rumbu a sambu.
2: Určitě, rumbu, tak jsi musela dát trošku rumu teda předtím, ale... Tak už jste mě inspiroval a jako věřím, že i spousta posluchačů si to představuje, ty moje ladné pohyby při Mamutím jezeru třeba. A příští rok uvidíme, já doufám, že mě vyberou. No.
1: Budu se teda těšit, vlastně. Já doufám, taky. Že si mě co udělají, ať ten pořád dostane teda tu pořádnou váhu, ne? Že jo?
2: Přesně tak, já vám děkuju a budu nad tím přemýšlet. Mějte se krásně. Nashledanou.
0: A já se taky loučím, mějte se moc pěkně, díky za Halinu, naschledanou. No, bylo by to zajímavé takhle, kdyby Halina se přihlásila. No, ale tak to nevím, jestli někdo přemluví. Každopádně já vás přemluvat nebudu, jenom říkám, že ještě je tady možnost si zavolat to nějaký rozhovor se známou osobností, takže pokud máte nějaký nápad, koho se na co zeptat, volejte a to právě v těchto okamžicích. Telefonní číslo sem k nám je 257 400 999.
3: Posloucháte live. Volejte osobnost, Jablonský to zařídí.

0: tak. Dámy a pánové, tohle to byli Roxeťáci na Frekvenci 1. No a teď už zase někdo z vás, komu se podařilo se k nám dovolat. A já ho vítám v éteru. Tady Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo se dovolal?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Pan Bedřich.
0: Pane Bedřichu, zdravím. Tak s kým byste si rád dnes pohovořil?
1: Milo Zema.
2: Ano, zdravím vás, Bedřichu. Jak se máte?
1: Dobrý. A vy?
2: Výborný. No tak jsme pokecali a teď pojďme k nějaké důležité, předpokládám, státotvorné otázce, kterou mi položíte.
1: Já jsem se chtěl zeptat, proč budete kandidovat na prezidenta znovu?
2: No tak to vám velmi rád vysvětlím. Podívejte se, v rozhovoru jsem uvedl, že uvažuji o kandidatuře na prezidenta. A mělo to jasný důvod. Víte, Bedřichu, já jsem se dozvěděl, že na Hradě je schovaná flaška. Ale nakonec jsem zjistil, že to byla pouze schovaná keška. No a tak jsem si řekl, že se na to můžu akorát tak vykašlat. A to je celé.
1: Ale na stejí kolena, co tam budete dělat?
2: Právě, že vůbec nic, Bedřichu. Vysvětluji vám to. Je tam pouze keška, není tam flaška. Takže už tam nejdu. Pavel tam má vyvětráno. No to by zase trvalo, než bych si to zahulil. Takže víte co, pohrdnu Hradem a budu ve svém malém srubečku v Lánech si užívat důchod. Byl to jenom takový nápad, Bedřichu. Skončilo to tak, že jsem si uvědomil, kde je mé místo.
1: Já vím, kdo tam bude.
2: Kdo tam bude?
1: Pan Babiš tam bude.
2: Aha, no tak, abych vám řekl pravdu, to by mi ani tak nevadilo. Měl bych tam dobré konexe. My si s Andrejem rozumíme.
1: Jsi kamarádi.
2: Jo, taky mi občas donese flašku.
1: Jo, vodky.
2: No, já piju většinou slivovici.
1: A nebo bekorovku pijete?
2: No, to oni neříkejte, to už dlouho ne, to se nedá chlastat. Změnili složení, jo? No. No nic, nechci dělat reklamu ani antireklamu, tak...
1: Hlavně, že chutná.
2: Hlavně, že chutná, ano. A to znamená, co? Že jsme zdraví.
1: Ano.
2: Bedřichu.
1: Nechcete přijet na slavnosti do Žadce?
2: Do Žadce, jo.
1: Jo, tam jsou slavnosti chmele a piva.
2: Já pivo nepiju, já se specializuji na alkoholické nápoje. Tak snad někdy jindy. Mějte se krásně, Bedřichu.
1: A můžete koupit i ruma.
2: Asi jste mě neslyšel, Bedřichu. Já konzumuji pouze dobrou pálenku. A tu tady mám schovanou ve skříni, jo. Takže nepotřebuju jezdit do žádného Žadce a podobně.
1: Díky.
2: Tak není zač, Bedřichu. Mějte se krásně. Naschledanou.
1: Taky. Naschledanou.
0: Bedřichu, já se taky loučím. Krásný den vám přeju.
1: Vám taky.
0: Tak jo, naschle.
1: Naschle.
0: Tak, dámy a pánové, to bylo pro dnešek všechno. Já myslím, že jsme dneska se probrali hodně věcí. Dneska teda hráli prim politici, ale Halina ta nesměla chybět. Ta je tady častým hostem. No, pozdravujeme vás všichni a pozdravujeme vás všechny. Přejeme vám krásný týden, ať se vám daří a příští neděli mezi 13. a 14. hodinou opět na Frekvenci 1 se mějte krásně. Žijte svůj life skvěle a ahoj!
3: Poslouchali jste live Petra Jablonského. Kontaktní show otázek a odpovědí na adresu celebrity státníků a skutečně neskutečné rozhovory. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 propojí opět příští neděli po obědě na Frekvenci 1 Petr Jablonský.

0: Na frekvenci 1 taky Rag & Bowman a do další hodiny Taylor Swift, skupina Jelen společně s Janou Kirchner a přihodím taky Queeny. Tak buďte s námi.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte.

0: starosti. 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Zprávy s Kačkou Vavřínovou.
2: Pěkné odpoledne. Deficit státního rozpočtu bude podle Schillerové pod 400 miliardami. Sparta v pražském derby přivítá slávy a doprava brzdí na pražském okruhu i D11. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. Jeho přesnou výši sdělí ministryně financí Alena Schillerová vládě v pondělí ráno. Během pondělí pak zveřejní podrobnosti rozpočtu. Řekla to v dnešním diskuzním pořadu Partie na CNN Prima News. O schodku pod 400 miliardami korun hovořila už dřív. Ministryně už minulý týden po jednání s ministry k návrhu rozpočtu řekla, že příští rok předpokládá prohloubení schodku 310 miliardů. Korun plánovaných na letošek. Premiér Andrej Babiš se ve čtvrtek po zasedání Bezpečnostní rady státu sešel s prezidentem Petrem Pavlem, a to na prezidentovu žádost. Hovořili hlavně o kybernetické bezpečnosti i o zahraničních cestách. Podle premiéra mezi nimi nepanují problémy ani boj. Babiš to dnes uvedl ve svém pravidelném videu na sociálních sítích. V Trutnově se zřítila do řeky část zdi na Úbském nábřeží. Odborníci na nebezpečný stav místa upozorňují už několik let.
3: Do řeky Úpy se tady sesunul z části zdi také kamenný sloupek. Havarijní stav nábřežní zdi přitom město řeší už několik let. Provoz po přilehlé silnici zatím zůstává bez dalšího omezení, ale podle starosty se to může velmi rychle změnit. V případě zhoršení bude nutné přistoupit k výraznějším dopravním omezením. Předpokládaná cena sanace zdi je 15 milionů korun a Trutnov na ní dá polovinu částky. Vše zatím brzdí nemožnost dohody s vlastníkem, kterým je Povodí Labe. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
2: Raketa Falcon Heavy vynesla vesmírný teleskop Nancy Romanové, který má hledat exoplanety, tedy ty, které obíhají kolem jiné hvězdy, než je naše Slunce. NASA díky němu bude studovat temnou hmotu a energii. Nezvykle už v šestém kole čeká první fotbalovou ligu největší šlágr pod zimu. Sparta dnes ve 20 hodin na Letné v pražském derby přivítá obhájce titulu Slavii. Červenobílí bez prohry vedou neúplnou tabulku. V posledních dvou zápasech ale remizovali a před rivalem mají už jen dvoubodový náskok. Letenčtí se v případě vítězství mohou před soupeře dostat.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Dnes bude většinou polojasno, jen výjimečně se při zvětšené oblačnosti může objevit přehánka. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 24 až 28 stupňů, na jižní Moravě dokonce až na 30. Na horách naměříme 19 stupňů. A v noci bude polojasno až oblačno, k ránu může zapršet. Teploty v noci klesnou na 14 stupňů.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Komplikace hlásí z pražského okruhu a D11.
4: Hromadná nehoda blokuje levý jízdní pruh na pražském okruhu na 61. kilometru ve směru od dálnice D1 k Černému mostu. Další nehoda osobního auta překáží v levém jízdním pruhu na dálnici D11 na 94. kilometru ve směru do Prahy. A se zdržením do 20 minut počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1 mezi 29. a 23. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
2: A po zprávách už má slovo na Frekvenci 1 Mára Malášek.
1: Děkuji úctivě. My se podíváme jako už tradičně taky na akce, které se budou konat o příští víkendu. Takže pokud trávíte tento víkend, bohužel teda v práci, tak ten příští, jestli jedete krátkej a dlouhej, byste mohli mít volno. No, a to byste třeba taky mohli sedět s dětskama nad učením, že?
2: Přesně.
1: Plačky samozřejmě, jak nad rozlitým krajáčem, aspoň tak jsem to mýval já vždycky na start školního roku. No, klidně, myslím si, že ten výlet se může hodit.
0: To nejlepší z muziky. A

Na frekvenci 1 z té nejlepší muziky Queen. No a teď se pojďme taky podívat na akce, které se můžou hodit o příštím víkendu, respektive na jejich nástřel. Tak to už bude ten víkend první. Ano, záříový. Takže pokud jste třeba na koníky, no tak v tom případě už tradičně čtvrtá kvalifikace na Velkou Pardubickou se pojede, ano, v Pardubicích, v Kristiánově na Liberecku, tak tady to budou zase sklářské slavnosti, hruškobraní na zámku v Blatné a na Jižní Moravě už teď chystají putování za Burčákem na Modré hoře na kolech, tak proto za Burčákem, ale kdybyste spíš třeba pohybovali v Ústeckém kraji okolo Chlumce, tak bitva u Chlumce 1813. rekonstrukce je pro vás připravená. A pozor taky, přátelé, ještě jsem tady našel slavnosti Jeřabin ve Žďáru nad Sázavou. Tak i tady to může být fantastický.

0: Hromadná nehoda blokuje levý jízdní pruh na Pražském okruhu na 61. kilometru ve směru od dálnice D1 k Černému mostu. Další nehoda osobního auta překáží v levém jízdním pruhu na dálnici D11 na 94. kilometru ve směru do Prahy. A se zdržením do 20 minut počítejte na příjezdu do Prahy po dálnici D1 mezi 29. a 23. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

seber si to sama. Seber si to sama.

summer. Non sai bene se tu s'ama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: sebe da si to sama. Přeber si to sama.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z

0: prověřené muziky, moji oblíbenci Fun Factory. Ale to je vyloženě letní písnička. Ta vám tak dýchne tou poutí, tou zvonkohorou, těma labutěma. No, no pojďme na zprávy, než já se rozděším.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Zprávy s Kačkou Vavřínovou.
2: Hezké odpoledne. U pobřeží severního Kypru se převrátil trajekt. Švýcarka Frejová je poprvé mistryní světa v cross country na horských kolech a komplikace hlásí z D11 směrem na Prahu. U pobřeží severního Kypru se v neděli převrátil trajekt. Na jehož palubě bylo přibližně 270 lidí. Informuje o tom agentura Reuters. Při nehodě zemřel nejméně jeden člověk. 172 lidí se podle místních úřadů podařilo zachránit. Záchranné operace pokračují. Česká diplomacie nemá zprávy o tom, že by na palubě byli Češi. Frekvenci 1 to potvrdil mluvčí úřadu Adam Čergé.
3: V tuto chvíli nemáme informace, že by na trajektu byli čeští občané. Kolegové na ambasádě v Nikózii situaci průběžně spolu s evropskými kolegy sledují.
2: Počet lidí, kteří si spoří na penzi se státním příspěvkem v takzvaném třetím pilíři penzijního systému, klesl v

0: prvním pololetí letošního roku o 15 tisíc na skoro 4 miliony. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí. Prostějovská radnice pořídí dalších 3 tisíce plastových tašek na tříděný odpad. Lidem je poskytne zadarmo. Domácnostem mají usnadnit třídění a odnášení odpadu do kontejnerů.
1: Město za tašky o objemu 20 litrů zaplatí zhruba 150 tisíc korun. Lidé si je budou moci vyzvednout od ledna na pokladně při placení poplatku za odpady. Podobné tašky rozdávala radnice už před 2 lety. Tehdy o ně byl obrovský zájem. Martina Svobodová, Frekvence 1.
0: Švýcarka Frejová je poprvé mistryní světa v cross country na horských kolech. Druhá dojela Italka Bertaová, třetí Švýcarka Kolerová. A české volejbalistky mají v pondělním osmifinále mistrovství Evropy Švédkám co vracet. Před 2 lety na ně v Ostravě nestačili ve finále Evropské ligy. V Brně se pokusí minimálně přibrzdit univerzálku Isabel Hákovou, jednoznačně nejproduktivnější hráčku napříč základními skupinami tohoto šampionátu.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Máme většinou polojasno, jen výjimečně se při zvětšené oblačnosti může objevit přehánka. Teploty vysoko, 24 až 28 stupňů. Na jižní Moravě naměříme až 30, na horách naopak jenom 19 stupňů. V noci bude polojasno až oblačno, k ránu může zapršet a teploty klesnou v noci na 14.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: A po 15. hodině míříme na silnice.
3: Se zvýšenou pozorností projíždíte po dálnici D11 směrem do Prahy. U Hradce Králové na 94. kilometru je po nehodě odstavené vozidlo v levém jízdním pruhu. Nesouvislé kolony se zdržením do 20 minut se tvoří na příjezdu do Prahy po dálnici D1 mezi 35. a 23. kilometrem. A dopravní omezení zpomaluje provoz na dálnici D11 směrem do Prahy. Mezi 35. a 26. kilometrem počítejte se zdržením 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
0: Ze zpráv je to vše, posloucháte Frekvenci 1 s Márou Maláškem.
4: A my toho využijeme, že tě tady dneska, Tinko, máme, protože včera tady byl Láďa a já jsem se ho na tuto tématiku nemohl zeptat.
0: Dobře.
4: Neříkám, že by ji nerozuměl, ale asi by to nebylo relevantní. Já jsem totiž tady narazil na 4 věty, které vždycky ženu spolehlivě naštvou. Tak bychom si to na tobě rádi otestovali.
0: Proč ne?
4: Jsi pro?
0: Dobře.
4: No, to je zlaté děvče.
2: To nejlepší z muziky
5: a Marek Malášek.

Frekvence 1.

0: Na frekvenci 1 také MC Erika Barbara. No, koukám na hodiny, máme za minutku čtvrt na čtyři nejvyšší čas, přátelé, dozvědět se, kde má čmelák žihadlo. Já jsem totiž s dovolením využil naši zpráva z Kačky Vavřínové a otestujeme si na ní čtyři věty. Já jsem tady totiž našel článek velmi jako poutavý. Čtyři věty, které ženu spolehlivě naštvou.
1: Tak já už jsem nastartovaná, kdyby náhodou...
0: No tak to moment, to zase jako ruje, jo? Klid, klid. Až začínáme od nuly. Ještě jsem nic neprovedl.
1: Tak to nikdy není... stačí, ale pojďme na
0: jo,
1: to.
0: Jo, jo, jo. Tak, začínáme tady první větou, jo? Je to, pojďme si ale říct, že je to jako v partnerském vztahu. Tak první. Ty jsi to zase dostala, co?
1: Nabírám.
0: Jo? Takže to by fungovalo.
1: Fungovalo. Ještě když je to pravda, no tak to je úplný konec.
0: Jo, rozumím, to, ano. Ty s tím naděláš.
1: No, jako bagatelizování pocitu vaší přítelkyně taky nabírám dvakrát.
0: Hlavně nehysterči, prosím tě.
1: No tak to!
0: Tady už to nabírá točky,
1: to,
0: že?
1: No, to už jsem celá načota.
0: A bacha? No to víš, že jo.
1: No to víš, že jo, jo.
0: No.
1: No, člověče, možná ty tři předtím mi přišly horší než tohle.
0: Jo?
1: Ale taky by jako dostal za uši, to je jasný.
0: A teď teda, když už to tady máme, tak pojďme, aby se to nějak trošku jako porovnalo. Pět věcí, které my chlapi neradi slyšíme, jo? No. A teď by mě zajímalo, jestli jsi to někdy použila. Můj bývalý byl teda o dost větší divoch.
1: Ne, to ne.
0: Ne?
1: To jsem si jenom myslela.
0: To jsi myslela, aha. Dobrý. Takže třeba tak soudím, tak ještě pět let a už to vezme za hlas.
1: No uvidíme, jestli...
0: Příští rok.
1: No přesně.
0: Jsi jako tvůj otec nebo matka?
1: No, jo, to jsem asi někde řekla a bylo to blbý. Ale pak jsem se to, pak jsem se za to, jsem si nadávala za to, no.
0: Ale neomluvila ses.
1: To jsem si jenom myslela.
0: Byla to pravda, tak proč se omlouvat, že?
1: No.
0: Tak, pojďme dále. Ty jsi na mě zapomněl.
1: No Ježíši Kriste.
0: A to byla, ty jsi na mě zapomněl?
1: No.
0: Ne. Já to vím, ne, kdy máš narozeniny. Jo?
1: No. Je to tak.
0: A pozor, beze mě jsi nula.
1: Tak to bych si nedovolila. A to bych si ani možná nedovolila, to bych si ani nedovolila myslet, protože kdybych jako si tohleto myslela, tak s tím člověkem ani nechodím.
0: To je rozumný, to je rozumný. A poslední, s tebou nuda.
1: Tak to jsem si kolikrát myslela, ale když jsem si tohleto myslela v duchu, pak jsem to samozřejmě rozebírala s kamarádkami, tak ale když jsem si tohleto myslela, tak jsem ani ten vztah nenavázala, takže to bylo ještě předtím, než se něco stalo.
0: Je to tady možný třeba, nebo to si myslím, že v tomhleto mi takové se hodí, když to rozebereš s tou kámoškou a ona ti řekne, jak to třeba má doma, tak ty zjistíš, ježiš, tak to ještě vlastně ve finále dobrý, jak to mám.
1: Přesně, pak jsem jim hned napsala. Tak kdy dáme druhý kolo?
0: Přátelé, tady dámy, jasně vidíte, že ty, a pánové taky, že ty kamarádky v tom holčičím světě jsou moc důležitý. Oni vlastně tak nějak nevědomky, ale hrajou na tu klučičí stranu.
1: No, přesně.
0: Jak krása, co my bychom bez vás

0: nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš.

0: Proudu s frekvencí, jednak se vám staráme o tu nejlepší hudební kulisu. Za dvě minuty bude půl čtvrté, no nejvyšší čas překontrolovat silniční tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Nesouvislé kolony se zdržením do 20 minut se tvoří na příjezdu do Prahy po dálnici D1 mezi 35. a 23. kilometrem. A dopravní omezení zpomaluje provoz na dálnici D11 směrem do Prahy. Mezi 35. a 26. kilometrem počítejte se zdržením do 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

0: písnička, která opravdu ale silně zavání létem. No a než si dáme další čerstvé zprávy s Kačkou Vavřinovou v celou, tak do té doby ještě George Ezra, Katy Perry, no a nebo David Koller.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.

0: námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Aha. Life's like

0: Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
1: Prázdniny končí a děti se vracejí do škol. S tím přichází i větší provoz v jejich okolí. Přechody, křižovatky nebo zastávky.

0: u riziková místa, kde může dítě udělat nečekaný skok do silnice. Řidiči, zpomalte a věnujte okolí škol zvýšenou pozornost. Už jen nepatrné snížení rychlosti může znamenat obrovský rozdíl. Vraťme se do škol společně, bezpečně. Za to, že pojedete pomalu a budete dávat pozor, vám děkuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
1: 16 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
2: Zprávy s Kačenkou Vavřínovou.
3: Dobré odpoledne. U Popic na Zdojemsku hoří 4 hektary smíšeného porostu. Požár se už nešíří. Počet obětí povodně v Nepálu vzrostl na 781 a provoz brzdí na D1 před Prahou. Hasiči bojují s požárem u Popic na Zdojemsku. Oheň zasáhl 4 hektary smíšeného porostu, tedy trávu, pole i les. Hasičům se podařilo zastavit šíření, řekl jejich mluvčí Štěpán Komosný. Vyhlásili 2 ze 4 stupňů požárního poplachu. Mezi obcemi Horní Metelsko a Horšovský Týn na Domažlicku zemřel dnes popolední řidič osobního auta. Vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Karlovarský folklorní festival letos zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem od 2. do 6. září. Jeho 31. ročníku se zúčastní 5 zahraničních a 8 tuzemských souborů. Do Karlových Varů dorazí podle ředitele festivalu Jana Boháče okolo 300 folkloristů.
4: Program se vlastně uskuteční v celém centru Karlových Varů. Jarmark již tradičně bude v prostoru u hlavní pošty, gala program a koncert pro děti ve velkém sále hotelu Termál a zahajovací koncert je potom v Imperiálu. A vlastně vše zakončíme v taneční veselici v Poštovním dvoře.
3: Součástí doprovodného festivalu jsou i porcelánové slavnosti a přehlídka automobilových veteránů. Na 781 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál, uvedl podle Reuters nepálský úřad pro zvládání katastrof. Fotbalisté Slavie B remizovali v 6. kole 2. ligy s Opavou v přestřelce 3-3. Pražané sice udrželi neporazitelnost v soutěži, ale nevyužili šanci poskočit do čela tabulky před Úzký nad Labem. Na Severočechy ztrácejí z 2. místa 2 body. Slezanům po 3. remíze z posledních 4 kol patří 11. pozice.
1: Frekvence 1. Počasí.
3: Máme většinou polojasno, jen výjimečně se při zvětšené oblačnosti může objevit přehánka. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 28 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 30. Zítra bude nejdřív pršet, lokálně i bouřit. Kolem poledne bude ale oblačnosti ubývat a vyjasní se. Nejvyšší teploty začátkem pracovního týdne budou mezi 21 až 25 stupni. Na jihovýchodě a východě naměříme až 28.
1: Frekvence 1. Doprava.
3: A krátce po 16. hodině míříme na dálnice.
5: Nesouvislé kolony se zdržením do 20 minut se tvoří na příjezdu do Prahy po dálnici D1 mezi 35. a 23. kilometrem. A dopravní omezení zpomaluje provoz na dálnici D11 směrem do Prahy mezi 35. a 26. kilometrem. Počítejte se zdržením do 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
3: Ze zpráv je to vše, slovo už má na frekvenci 1 Mára Malášek.
2: A opět využijeme toho, že tady máme Kačenku a podíváme se na to, což je třeba pro mě velkou neznámou, proč vy ženy vzhlížíte k čahounům, k vysokým chlapům. Máš to taky tak?
3: No, vlastně ani ne.
2: Ne?
3: Ne.
2: Prosím tě. A co děláš dneska večer?
1: To nejlepší z muziky
6: a Marek Malášek.

0: Pojďme se podívat na jednu, myslím si, že pro mnohé chlapy palčivou otázku, a to je to, proč vy ženy tak nějak většinou vždycky jako prahnete po vysokých mužích.
1: Já si myslím, že to je tím jako pocitem, že se můžeš tak jako princeznovsky schoulet na tu hruď nad tvojí hlavou. Mně se to teda netýká.
0: No moment, jako, ale když je ten chlap jako hodně vysoký, tak většinou se neschoulíš ani na tu hruď, ale spíš pod hruď, ne?
1: No tak pokud máme třeba srovnat 155 cm a 190 cm.
0: To už je extrém.
1: No.
0: A stalo se ti to někdy?
1: Prosím tebe, já jsem byla na rande s mužem. Já mám ráda synonymum jako ke stromu, abyste si to dokázali představit. To byla taková lípa, opravdu chlap jako strom.
0: Tak to taky majestátní mužský.
1: No majestátní byl do té doby, než promluvil.
0: Aha.
1: Bohužel. Nebo bohudík.
0: Ano.
1: A proto já se raději uchýlím ke skloněné vrbě.
0: To je krásný. Takže pánové, pokud vy teda nejste majiteli 190 cm a více, tak tam z toho jasně vyplývá, že jako váš čas teprve přijde.
1: Přesně tak.
0: Když se vlastně potom jako schoulí ty zhrbený sosně.
1: Můžeš se napít
0: a ještě
1: vyplakat se.
0: Na Velikonoce upleteš po vlásku.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
8: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL.

0: Za dvě minuty bude půl páté, no. Na silnicích to nevypadá úplně ideálně. Komplikace hlásí D11, D1.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dopravní omezení zpomaluje provoz na dálnici D11 směrem do Prahy. Mezi 39. a 27. kilometrem počítejte se zdržením do 20 minut. A nesouvislé kolony se zdržením na půl hodiny se tvoří na příjezdu do Prahy po dálnici D1 mezi 40. a 23. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení na mostě Šmykalka a silný provoz. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

frekvenci jedna z té nejlepší muziky Gala. Jo, za vlastně necelých 6 minut tady bude 4:45, chystáme zprávy a v těch se podíváme na to, že v Trutnově se zřítila do řeky část zdi Ubského nábřeží. Podrobnosti v celou. Down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it, she's so much more than you used to, knows just how to move, seduce.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: 17 hodin. Frekvence 1, zprávy.
2: Zprávy od Ládi Jakuba.
3: Já vám přeju krásnou neděli. Déšť pomohl půdě na jihovýchodní Moravě. Jinde to ale nestačí. Po celé zemi se konají kurzy pro řidiče skútru a jsou zdarma. Na Trutnově se do řeky Úpy sesunula část nábřeží. Alespoň trochu dobrá zpráva přišla z jižní a jihovýchodní Moravy. Déšť, který v noci na sobotu svlažil tento region, prospěl hlavně povrchové vrstvě půdě. V hlubších vrstvách přetrvává značný nedostatek vody. Plyne to z dat portálu Intersucho. Extrémní sucho je třeba na rozhraní Břeclavska a Hodonínska. Po celém Česku se konají kurzy pro řidiče skútrů a jsou zadarmo. V rámci projektu Učme se přežít se můžete zúčastnit se svým skútrem jízd, kde vám zkušení instruktoři vysvětlí, jak správně brzdit nebo se vyhýbat překážce. Nejbližší termín je 2. září v Praze Letňanech a další pak 10. září ve Středočeské Mladé Boleslavi. Víc od Martina Karlíka ze Světa motorů.
4: Ten kurz je opravdu zadarmo, přičemž trvá necelou hodinku. Během té hodinky se člověk naučí pár nějakých základů, takže pokud jezdíte na skútru a nejste si úplně jistí jeho ovládáním, tak tady můžete své řidičské schopnosti trochu posunout.
3: Míříme na východ Čech. V Trutnově se zřítila do řeky Úpy část zdi na Úpském nábřeží. Odborníci na nebezpečný stav místa

0: upozorňovali ale už několik let.
1: Do řeky Úpy se tady sesunul z části zdi také kamenný sloupek. Havarijní stav nábřežní zdi přitom město řeší už několik let. Provoz po přilehlé silnici zatím zůstává bez dalšího omezení, ale podle starosty se to může velmi rychle změnit. V případě zhoršení bude nutné přistoupit k výraznějším dopravním omezením. Předpokládaná cena sanace zdi je 15 milionů korun a Trutnov na ní dá polovinu částky. Vše zatím brzdí nemožnost dohody s vlastníkem, kterým je Povodí Labe. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
0: Se vznikem léta diskutované druhé ledové plochy v Ústí nad Labem pro zimní sporty vedle stadionu by mohl pomoct spolek Northwest Hunters. Projekt je teď v přípravné fázi. Bude nutné prověřit možnost umístění ledové arény, zimního areálu, případnou výstavbu i spolupráce města se spolkem. Záměr spolku, který by měl přípravnou fázi financovat, projednaný v pondělí zastupitele v Ústí nad Labem. Norsko dál truchlí nad úmrtím krále Haralda V. Ten zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech. Zatímco lidé opět proudili na palácové náměstí v Oslu, aby tam položili květiny a vzkazy, po celé zemi se konaly bohoslužby za zesnulého 89-letého panovníka. V kostele v Askeru, nedaleko královského zámku Skagum, se smutečním vše zúčastnili i členové rodiny v čele s novým králem Hákonem VIII.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude hodně zataženo, často s větším deštěm. Popolední se to ale změní, začne se vyjasňovat. No a teploty od 17 stupňů na horách po 28 stupňů na východní a severní Moravě a taky ve Slezsku.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Není to tak s provozem hrozné, jak se čekalo. Máme tu nedělní odpolední špičku umocněnou koncem prázdnin, kdy se velká část Čechů vrací domů z prázdniny dovolených a víkendu, ale není to tak špatné. Přesto pozor na D1 od Brna na Prahu. Na kilometru 197 tam stojí nepojízdná dodávka, vytváří kolonu na 15 minut. U středočeského mostu Šmejkalka zase se stojí v několika kolonách před hlavním městem od kilometru 40 až ke kilometru 23. A na Královéhradecké dálnici D11 ve směru na hlavní město pozor, mezi 39. a 27. kilometrem je taky kolona na 20 minut. Ještě upozorňuji, že máme v ulicích větší množství policejních hlídek, třeba na D2 od Břeclavy na Brno, ale i jinde kontrolují hlavně rychlost, pásy nebo telefonování. Tak na to myslete a dobře dojeďte. No, třeba ve společnosti Marka Maláška.
3: No, moc krát děkuju za krásné antré a taky za ty policejní hlídky, to se myslím při neděli může docela hodit. Ono, začíná týden a ještě, když je, jako začíná ten školní, pěkně s pokutičkou.
0: No jo.
3: No.
0: Jak na nový školní rok, tak po celý rok.
3: Tu ne, neříkej, nebo se to stane, člověče. Já úplně znám. Odříkaného chleba největší kraj, víš, jak to je. No, nicméně, přátelé, pokud by se vám hodil další tip na výlety, pokud jste jich za prázdniny měli málo, tak od toho je tady taky Jana s Mírou Michálkem, tak to by bylo, aby jsme vám nějaký tip nepřihodili.
2: To nejlepší z muziky
4: a Marek Malášek.

0: Čtvrt na šest a na frekvenci jeden také Phil Collins, ten už je pravda za námi. No ale před námi další epizoda podcastu Jana a výlety na míru. Tentokrát tato epizoda bude, nebo respektive bude nabádat k výletu přeshraničnímu a ryze cyklistickému. Vlakem vyjedeme z Prahy přes Plzeň do Mažlice a přesuneme se na přátelé na bavorskou stranu. Odtud se vydáme podél řeky Regen přes krásná bavorská městečka, jako třeba město v překladu Kouba. A tady mají jednu unikátnost.
1: Uprostřed náměstí mají dokonce kašnu, která je složená z vojáků.
2: Aha.
1: Jo, jsou tak jako nějak se jako si objímají, držej, nevím. Zas takhle jako si to nepamatuju přesně.
2: Ale... A kudy jim tam hážeš ty mince?
1: No pozor, kudy jim stříká ta voda?
2: Ne.
1: Jo, ne. No, je to z pusy, prosím jo, tě. Zas takhle ne, to není. Je to suchaři. Ale je to nečekaný na různý strany a o různý intenzitě, takže ti najednou plivne do ksichtu a máš to tam.
2: To je dobrý, takže plivou vodu.
1: Plivou vodu, je to docela vlastně vodu. Plivou vodu, je to docela zábavný.
0: No a na trase vás čeká jedna z nejhezčích částí trasy cyklostezka, ale neobyčejná.
1: Vesnice Rozbach a tady, kamarádi, začíná cyklostezka po bývalé železnici. Nejsou už tam Pražce, jedeš na je to pohoda. Jo, a
2: je to pohoda. I v tomhle jsou ty Němci.
1: My dokonal. Tam vždycky necháme Pražce, tyjo. A kolikrát i ty vlaky.
2: No, přesně.
0: No, cílem tohoto výletu je Řezno neboli Regensburg. To asi možná znáte z vánočních trhů, ale v létě, přátelé, v létě to má úplně jinou atmosféru. Historické centrum, starý kamenný most, posezení u řeky, pivovar přímo u vody, no a samozřejmě něco dobrého taky po zub. Třeba takové knedlíky, špecle, anebo obří preclík se sýrem a pepřem. No tak další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme na cyklovýlet do Řezna. Hledejte na tradičních podcastových platformách anebo zkuste náš web frekvence1.cz.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Půl šestá, Michael Jackson na frekvenci jedna. No vidíte, přátelé, včera by mu bylo 68. No jo, no. Tak jak to vypadá na silnici, Kláďo?
1: Frekvence jedna. Doprava.
2: D1 nám hlásí kolony na 25 minut mezi 40. až 23. kilometrem ve směru z Brna na Prahu. D11 Královéhradecká taky ve směru na hlavní město. Ta stojí na 90. kilometru. Hoří tam auto, takže v místě neprojedete. Opatrní buďte také ve středočeském kraji. U Benešova, u Pišel máme rozlitou látku na vozovce 311. Bouralo se taky na Sokolovsku na západě Čechu, obce Dolní Nivy na silnici 210. A taky na Prachaticku v Jihočeském kraji na silnici 141. Dejte pozor na nehodu osobního auta před Prachaticemi. Osobní auto s motorkářem se srazilo v okrese Karlovy Vary u Merklína. Tady dejte pozor. No a pozorní buďte i na D5 z Prahy na Plzeň na 11. kilometru. Tam je špatně vidět porouchané vozidlo. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

na frekvenci 1 se nenelkuje, byť by tomu možná nedělní pozdní odpoledne vybízelo, tak v žádném případě. Láďa chystá zprávy, já ještě nachystám muziku a stíhá se Daniel Landa, taky Beyoncé, anebo Miles Smith. No a v celou Láďa a další hodinka.

0: Tu nejlepší muziku máme na vlnách Frekvence 1 skladem i do další hodiny, kde si dáme Atomic Kitten. Přihodíme k Sindla X, toho času na dovolené.
1: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit.
0: A z prověřené muziky určitě Pet Shop Boys. Tak takové mám hudební plány do další hodiny.
2: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
5: Dobrý večer, bez online rezervace se často na hrady ani zámky v Česku už nikdo nedostane kvůli bezplatným vstupům, které nařídilo jednou měsíčně Ministerstvo kultury. Prostějovská radnice pořídí dalších 3000 plastových tašek na tříděný odpad. No a i zítra bude oblačno, odpoledne se ale ukáže slunce, teploty do 28. Ještě jednou pěkné odpoledne. Bez online rezervace se často na hrady v Česku nikdo nedostane. A to kvůli bezplatným vstupům, které jednou za měsíc nařídilo Ministerstvo kultury. V obležení návštěvníků byl například od nedělního rána státní hrad Bouzov na Olomoucku. Jeho bezplatnou prohlídku do podvečerních hodin postupně absolvovalo bezmála 2,5 tisíce lidí. Ve srovnání s běžnou nedělí je to zhruba dvojnásobek. Někteří lidé na hrad dorazili bez zaregistrované vstupenky a zůstali proto stát před jeho branami. Podle bouzovské kastelánky Zuzany Šulcové jich ale moc nebylo.
6: Nedá se to řešit, ale zatím jsme jich nezaregistrovali moc, ale děvčata na pokladnách tak si budou dělat nějakou statistiku, ale je to malé procento lidí. Já bych řekla, že to bude v desítkách, že to nebude ani ve stovkách. Třeba kteří náhodně projížděli kolem, takže nezaregistrovali v médiích, že něco takového bylo vyhlášeno. A nebo jsou to lidé, kteří jako si nevšimli toho upozornění a přijeli i takto. Bohužel na místě nejde, protože tím, jak je to zarezervováno, tak my víme, až když ti lidé vstupují, že nám všichni přišli.
5: No a já ještě doplním, že zájemci o nedělní bezplatnou prohlídku Romantického hradu si všechny volné vstupenky online zaregistrovali už během několika dnů. V polovině srpna už nebyla k mání žádná. Obsazena jsou i všechna místa na zářijový termín. Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo Ministerstvo kultury, tedy na neděli 30. srpna a pak ještě na 27. září. Radnice v Prostějově pořídí dalších 3000 plastových tašek na tříděný odpad. Lidem je poskytne zadarmo. Domácnostem mají usnadnit třídění a odnášení odpadu do kontejnerů.
7: Město za tašky o objemu 20 litrů zaplatí zhruba 150 tisíc korun. Lidé si je budou moci vyzvednout od ledna na pokladně při placení poplatku za odpady. Podobné tašky rozdávala radnice už před 2 lety. Tehdy o ně byl obrovský zájem. Martina Svobodová, Frekvence 1.
5: Míříme do Krkonoš. V Harachově na Semilsku začne v pondělí oprava páteřní silnice, která vede přes centrum tohoto příhraničního turistického města. Práce potrvají do 20. října.

0: A potom budou pokračovat příští rok po skončení zimy. Pokračuje místostarosta Krkonošského Harachova Tomáš Ploc.
1: Začátek stavby by měl být 31.8. Letos se budou dělat dvě etapy, to znamená první etapa od autobusového nádraží k odbočce na lanovku. Druhá etapa by měla být odbočka od lanovky k městskému úřadu. A třetí etapa díky klimatickým podmínkám se bude konat až na jaře a bude to od městského úřadu na křižovatce ke Karolíně.
0: Beach volejbalista Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou vyhráli turnaj Pro Tour Futures v Brně. Ve finále porazili Matyáše Javoronoka s Jiřím Sedlákem 2-0.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: A co nás čeká poslední prázdninový a poslední srpnový den? V pondělí 31. srpna bude nejprve zataženo s častým deštěm. A to hlavně ráno a dopoledne. V poledne se to ale začne měnit a odpoledne by mohlo být i slunečno. A teploty do krásných 28 stupňů, hlavně na jižní a východní Moravě. Na horách naměříme jen kolem 17.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Královéhradecká dálnice D11 ve směru od Hradce na Prahu stále uzavřená, nejede na 90. kilometru, odstraňuje se tam požár auta. Opatrní buďte ale na příjezdech do Brna i do Ostravy, do Plzně nebo taky do hlavního města, kde se nám to štosuje na příjezdech, jinak by se mělo ale jezdit bez větších komplikací. Pozorní ale buďte ještě na Liberecku v Novém Městě pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku, máme hlášenou nehodu osobáku s motorkářem, je to v Ludvíkovské ulici. No a pozorní buďte také u v okrese Praha Západ ve středních Čechách. Tady máme havárii osobního auta, hasiči, policie a záchranka na místě. Tak bezpečně dojeďte. A frekvence 1 i na závěr prázdnin s Markem Maláškem je tady.
3: No, 30. srpna svátek má dneska Mladěna. No, tak se podíváme na to taky, komu popřát, krom teda Mladěnek. No, zkrátka jim pogratulujeme. No, vystřínem fantastickou gratulaci jak Spartasu. No, jako vždycky.
2: To nejlepší z muziky
4: a Marek Malášek.

0: Brian Adams na frekvenci 1. No, muzika, která se do nedělního pozdního odpoledne, vlastně už skoro podvečera, krásně hodí. Jo, dáme si Xintla X nebo Sophie B. Hawkins, ale nejdřív gratulaci. Svátek má dneska Vladěna, ženské křestní jméno. No a vykládá se jako žena, která vládne. Tak dámy, nositelky tohoto krásného jména, všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví. No a ze slavných oslavenců dnes, 43. narozeniny, Kuba Prachař, jeho herecká kolegyně a také dcera Pavla Dostála, ministra kultury, Pavla Dostálová, 38. Cameron Diaz, 54 dneska slaví, stejný ročník je i Méďa, Pavel Nedvěd. No tak gratulujeme Méďovi a pořádně to dneska oslavte.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Prázdniny, končí škola, volá Lidl výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
3: fakt hrnky, flašky, kufříky,
2: vyměním za kuponky, škola volá.
4: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Frekvenci 1, taky Peče Boys, 3 minuty před 6:30, kdy nás trápí D1 a taky D11, no taková nedělní klasika.
1: Frekvence 1, doprava.
2: Přesně tak, během nedělní odpolední špičky jezděte opatrně, navíc lidé vracejí z prázdnin, takže by ta špička měla být ještě hustší. Ano, kolony se nám teďko tvoří na příjezdu od Brna na Prahu do hlavního města. Pozor, po D1 mezi konkrétně 40. a 31. kilometrem. Tam se nám to tvoří u mostu Šmejkalka, štosují se nám tam kolony. D11, tady přišla dobrá zpráva. U Hradce Králové je odstraněné hořící auto na 90. kilometru od dálnice ve směru na Prahu, je opět průjezdná. Ale zdržíte se v koloně mezi 30. a 29. kilometrem zhruba na 20 minut. Další problémy jsou v okrese Praha Západ ve Středočeském kraji u Jíloviště na silnici 102. Tady je hlášená nehoda osobního auta s motorkářem. No a další problémy nám hlásí okres Praha Západ, střední Čechy, Kněževes na staré silnici. I tady je bouračka. Další bouračka osobáku s autobusem, tak to nám hlásí hlavní město na příjezdu do hlavního města. Dejte si pozor konkrétně na Liberecké ulici, no a v Ústí nad Labem se bouralo na Žukovově. Tak bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. Tolik doprava, pokračuje náš hudební program.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.

0: Frekvenci 1 taky Belinda Carlisle. A i když se teda prázdniny chýlí ke konci a pomalu ale jistě začne školní rok, tak už je tady kolega Milan Bílek v dobrém rozmaru, v takové rošafné náladě. No tak přátelé, to se můžete těšit na Mílovo vysílání. Tak hezkou neděli.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: teto.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
0: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
2: V pondělí ráno s námi bude Xindl X.
3: Stěhuje se na Frekvenci 1 a bydlet u nás bude celých 20 týdnů.
2: Poslouchejte ráno a dozvíte se víc.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Slovo dostává Láďáku.
5: Já vám přeju krásný večer. Schodek rozpočtu bude pod 400 miliardami, řekla ministryně financí. Skandál v nemocnici na Bulovce v Praze a ve Zlíně otevřeli speciální dětské hřiště. Ještě jednou pěkný, vlastně předposlední prázdninový večer. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. Jeho přesnou výši sdělí ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO zítra. A zároveň zveřejní podrobnosti rozpočtu. Už dřív po jednání s ministry k návrhu dodala, že příští rok předpokládá prohloubení deficitu 310 miliard korun plánovaných na letošek. Podle opozice k tomu ale není v době rostoucí ekonomiky důvod. K závažnému pochybení došlo při operaci v porodnici v Praze na Bulovce. Pacientka při akutním císařském řezu vzplála a skončila s popáleninami na 15% těla. Nemocnici teď událost vyšetřují a policie taky, jak píše Deník N. Bezdomovec na severu Čech vyhrožoval prodavačkám v obchodě s oblečením. Stalo se to na sídlišti Špičák. Prodavačky následně zavolali policii v České Lípě. Mezitím se do sporu zapojil jeden ze zákazníků, který bezdomovce před obchodem srazil pěstí k zemi. Oba muže teď vyšetřuje policie. Kdyby ho jenom vyvedl, všechno je v pořádku. Ale použití násilí už v pořádku nebylo, uvedla mluvčí policie. Ve Zlíně je nové centrální dětské hřiště. Jmenuje se Sportovně rekreační areál Zlín Vysoká Mes. Areál v lokalitě Padělky je bezbariérový a je určený dětem do 12 let, pokračuje náměstek zlínského primátora Michal Čížek.
6: Je tady více těch hracích prvků než na hřištích, které jsme zvyklí, protože ve Zlíně máme zhruba 250 dětských hřišť, které jsou takové, řekněme, menší, a tady vlastně by to mělo být vlastně, řekněme, široko zábavové. Hřiště jsou uspůsobeny vlastně dětem, řekněme, nula, samozřejmě v vozovkách až 12 let, a všechny ty prvky jsou k tomu vlastně uspůsobeny, včetně nějaké pirátské lodi, velké skluzavky, pobytových trávníků, dráhy pro odrážedla, tak jsme to koncipovali, pískoviště.
5: No ještě doplním, že hřiště dál nabízí trampolíny, houpačky, těšit se můžou děti i na vodní mlžítko a taky zázemí pro rodiče je tu. Město za něj zaplatilo zhruba 40 milionů korun. Trajekt s 267 lidmi na palubě, který se převrhl u pobřeží severního Kypru, se už zcela potopil. Nehoda se vyžádala nejméně 7 obětí, přičemž 23 lidí je dál pohřešováno. Ještě fotbalová liga Teplice Jablonec 2-0. Jablonec nad Nisou jako poslední tým soutěže přišel 100% bodovou bilanci. Slovan Liberec, Hradec Králové, tak zápas skončil 2-0, vyhrál Liberec. No a ještě Viktorka Plzeň, FC Slovácko. No a golfistka Sára Kousková obsadila na Irish Open druhé místo. Za vítěznou Cassandrou Alexanderovou zaostala o 3 rány. 27-letá Jihoafričanka získala na okruhu Ladies European Tour druhý titul po loňském triumfu na Czech Open v Berouně.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
5: Zítra ráno budeme potřebovat asi deštníky.

0: bude dost zataženo, dost často s deštěm, ale odpoledne se situace změní a bude to na sluneční brýle, možná i na opalovací krémy. A teploty do 28, hlavně na jižní Moravě.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Ještě samozřejmě dobrá zpráva z našich cest. V tuhletu chvíli máme dobrou zprávu z D11 u Hradce Králové. Ta už je plně průjezdná po požáru auta. Opatrně ale buďte na D1 na 55. kilometru z Prahy na Brno. Stojí tam porouchané auto, v místě se vybočuje. Na silnici 3 dejte pozor na Benešovsku. U Votic máme havárku motorkáře. No a pozorní buďte i na 55. na D55 na 24. kilometru z Holína na Pajedla. Tam máme rozházené papíry v jednom jízdním pruhu a řidiči se toho na poslední chvíli lekají. Tak bezpečně dojeďte s frekvenci 1. Na slovo má Milan Bílek.
2: Tak a Láďo, my jsme tady spolu probrali všechno možná kliše, která padají na tu poslední prázdninovou neděli a dělali jsme si tady z toho legraci, že jo. Takový to, jak se říká, toto uteklo, tak co zítra do školy, těší se, co se ještě říká takhle?
0: Konečně do práce, viď? No. Bude zase plno práce, jo. Tak no jako jo. Kdyby v letě nebylo, viď?
2: A nebo léto je pryč, no jo, teď už jenom ty Vánoce. Takhle nějak se to říká.
0: No, říká, ale tak na ty Vánoce se můžeme těšit už, to je pravda, aspoň nějaký světlý bod v té budoucnosti.
2: No, nebo se říká, no jo, no teď už bude zima, no toto uteklo.
0: My to můžeme změnit, konečně zima, viď?
2: Ale my jsme v dobré náladě, samozřejmě. Tak hezký večer vám přeji po 19. hodině. No a já vám skutečně na tu poslední neděli, kdy to jede na silnicích, a to je dobrá zpráva, posílám Scorpion September, za chvilku naše hitparáda byla o víkendu, a teď Debbie a Touch the Sun.
1: Frekvence 1 a Milan Bílek.

0: Event A, je to Vale Scorpions po 19. hodině. Zítra po ránu na vás čeká, hlavně u nás je to velké překvapení, samozřejmě báječný jackpot posledního slova, ale zítra také startují nápovědy, tak kdyby náhodou to stále neuhodnuté slovo Petry Hřebíčkové můžeme odměnit hned po ránu a nabízíme vám 46 tisíc korun. Zítra 31. srpen a můžete tenhle báječný měsíc zakončit klidně tím velkým jackpotem. Takže u Lubky a Míry skoro, nebo bezmála, tak bezmála 50 tisíc korun, pokud to dáte, a pokud ne, tak my budeme přidávat nápovědy. Začínáme to úplně první, držím vám palce. Za chviličku Modern Talking, korona, taky Shawn Mendes, Señorita.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: to byli Modern Talking, tady je Frekvence 1, která byla taky frekvencí hit parádovou. V sobotu po 19. hodině, jako vždycky, dorazila Jana s Mikešem a my jsme vám servírovali úplně novou desítku. Tak jak jste pro ní hlasovali a jak to dopadlo? Tak byly také dvě novinky, typem číslo 1 Marek Ztracený.
1: Odpůj si mý boty, jestli mě chceš soudit, můžeš se v nich projít.
0: Další nasazená, pro vás možná neznámé jméno, jako Fischer.
1: Baby, mě houká v hlavě, tvůj hlas si...
0: No a žebříček samotný, tak tam je 10 songů, které máte rádi a pro které hlasujete týden co týden. Třetí místo Martyho Banda, druhý Rande, na druhém Eva Farna, Perpetuum Mobile. A na prvém místě na konci prázdnin Malinovej sirup a Miraj.
1: Malinovej sirup, vítr ve vlasech vlál a roztrhaný triko rozsupla.
0: Tak to dopadlo, tak to klaplo. Jestli máte chuť, tak přidejte a přiřaďte své hlasy ke svým oblíbeným songům. Hitparádu najdete na webu frekvence1.cz. Už za chviličku vám připomenu události 30. srpna, jak to šlo po létech, případně po dekádách, ale teď opět Radeček a do nedělního večera všechno je v pořádku.
1: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Sexy Eyes, to byla Wakefield na frekvenci na závěr víkendu. 30. srpen, jak důležitý byl v rámci hudebních výročí, tak třeba Bobu Dylanovi, a to už je hrozně dávno, v roce 1965 vyšlo přelomové album Highway 61. A to obsahovalo hit, který je dodnes asi tím nejdůležitějším pro Boba Dylana, Like Rolling Stone. A byl kolem toho docela humbuk, protože Dylan tím definitivně potvrdil svůj přechod vlastně od akustického folku k elektrickému roku. A všichni to v těch 60. Tehdy řešili, jak mohl folkař takhle jako zklamat své skalní příznivce. Like Rolling Stone, hit, který ale potěšil, a potěšil jim úplně všechny. No a pak v roce 1994 to byla velká událost. Kapela Oasis vydala své první album Definitely Maybe. Je to jedna z nejdůležitějších desek pro Velkou Británii za poslední dekády. Jinak tahle deska taky definovala éru Britpopu, stala se jedním z nejrychleji prodávaných debutů britské historii. Jak známo, Oasis se rozhádali, pár let to trvalo, ale nakonec se zase dali dohromady a jeli turné, zejména po Velké Británii. Tak, tolik vzpomínky, ale těch ještě dneska přibude. My si dáme 20. hodinu už za chvilku a předtím taky Savage Garden, Tereza Kendlová spolu s Láďou i nové zprávy, které vám vezeme.
1: Znáte to.
2: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
1: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
3: V pondělí ráno s námi bude Xindl X.
4: Stěhuje se na Frekvenci 1 a bydlet u nás bude celých 20 týdnů.
3: Poslouchejte ráno a dozvíte se víc.
2: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: 20. hodina a Láďa Jakub.
2: Já vám přeju krásný večer. Schodek rozpočtu má být příští rok pod částkou 400 milionů korun. Pacientka při akutním císařském řezu v nemocnici v Praze na Bulovce vzplála, skončila s popáleninami a kolem 120 dobrovolníků se zapojilo do pátrání po 19-letém mladíkovi, který zmizel na jezeře Most. Dobrý předposlední prázdninový večer, je 30. srpna, dneskou neděli všem. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod částkou 400 miliard korun. Jeho přesnou výši sdělí ministryně financí Alena Schillerová zítra a zároveň zveřejní podrobnosti rozpočtu. Už dřív po jednání s ministry k návrhu rozpočtu dodala, že příští rok předpokládá prohloubení deficitu 310 miliard korun plánovaných na letošek. Podle opozice k tomu ale není v době rostoucí ekonomiky žádný důvod. K závažnému pochybení došlo při operaci v porodnici v Praze na Bulovce. Pacientka při akutním císařském řezu vzplála a skončila s popáleninami na 15% těla. Událost teď vyšetřuje policie a taky nemocnice, jak píše Deník N. Kolem 120 dobrovolníků se dnes zapojilo do pátrání po 19-letém mladíkovi. Ten se ztratil počátkem srpna při bouřce na jezeře Most pod Krušnými horami. Zatopený lom prohledávalo od rána přes 80 potápěčů. Na některá místa se vraceli opakovaně, řekl Petr Macinský, který akci na sociálních sítích svolal. Pátrání nebylo úspěšné, policisté ale plánují v prohledávání jezera v září ještě pokračovat. Folklorní festival v Karlových Varech letos zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem, a to od 2. do 6. září. Jeho 31. ročníku se zúčastní 5 zahraničních a 8 tuzemských souborů. Do Karlových Varů dorazí podle ředitele festivalu Jana Boháče okolo 300 folkloristů. Součástí doprovodného festivalu jsou taky porcelánové slavnosti a přehlídka automobilových veteránů. Barbora Krejčíková dohrála na tenisovém US Open už v prvním kole. Nasazená 27 podlehla na betonových kurtech v New Yorku Kamile Rachimovové z Uzbekistánu 6-7-2-6. Wimbledonská šampionka z roku 2024 prohrála za hodinu a 53 minut. V závěru ji nepomohlo ani 6 odvrácených matchbolů. Fotbalisté Plzně v 6. kole první ligy doma překvapivě jen remizovali se Slováckem Uherské Hradiště 1-1. Favorita poslal po pauze do vedení Tomáš Ladra. V 82. minutě srovnal střídající Paul Ndubuisi. Teplice, Jablonec nad Nisou 2-0. Jablonec jako poslední tým v soutěži přišel 100% bodovou bilanci. A ještě FC Slovan Liberec, FC Hradec Králové zápas skončil 2-0. Čeští basketbalisti porazili v předkvalifikaci mistrovství Evropy v Praze Norsko 108-97 po prodloužení a ve druhém utkání skupiny G si připsali první výhru.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: V noci nás čeká oblačnost, zataženo s deštěm, to samé ráno i během dopoledne. V některých regionech bude déšť silnější odpoledne, ale bude ustávat a čekáme i slunce a teploty až na 28 stupních, na horách jen do 17.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě rychle.

0: kontrolujeme naše hlavní tahy na příjezdu od Brna do Prahy. Se nám to štosuje na 20 minut mezi 27. a 12. kilometrem jsou kolony. Ty jsou taky na D11 ve směru na Prahu mezi 31. a 24. kilometrem. Jinak by se teď mělo během nedělní odpolední špičky a během vlastně prázdninové špičky jezdit bez komplikací. Tak ať vám to dál dobře jede. A po zprávách se vracím, Landýlek.
1: Já vám přeji taky šťastné návraty z toho prázdninového víkendu. Tak co budeme sledovat, je tady velké derby pražských S. Je to hodně sledované, tak my se k tomu několikrát vrátíme v dnešním večeru. No a samozřejmě vám vezmu taky muziku Rihanna Týma, nebo teď Demi Lovato, Let It Go.
2: Frekvence 1 a Milan Bílek.

to byla Rihanna na Frekvenci 1. Spolu s vámi taky sledujeme fotbal, velký šláger, protože vrcholem programu 6. kola fotbalové šance ligy je 318. derby mezi Spartou a Slavií rozehráno. Hraje se první půle, no a hosté začali náporem, pak se hra vyrovnává, takže domácí zatím odolávají úvodnímu náporu soupeře. Tak to zatím vypadá, my se k tomu několikrát dostaneme a samozřejmě i v našich zprávách a takhle během toho dnešního večera, jak se právě toto 318. derby vyvíjí. Už za malou chvíli Alphaville, taky Cranberries, Dreams a teď Ed Sheeran.

Sounds like a melody, a to byly Alphaville a jejich tutovka před půl devátou, tady je frekvence jedna. Blíží se měsíc, ve kterém proběhne nespočet akcí, které budou o jednom jediném nápoji, který myslím, že máte rádi, a to je víno. Četná vinobraní nás čekají tak jako každý rok v tomhle hezkém měsíci. Na Pražském hradě, kdyby náhodou, tak vlastně už příští týden 5. a 6. září přímo v Královské zahradě. Jedno z těch nejslavnějších proběhne v Mikulově, to je to Pálavské vinobraní 11. až 13. září, no a pak nastupují samozřejmě Mělnické 18. až 20. a já mám rád vinobraní, jak se říká u nás doma, to znamená na Grébovce 18. září náměstí Míru a 19. září Havlíčkovy sady v Praze. A takhle bychom mohli pokračovat, samozřejmě na Moravě to bude skvělé i v říjnu, tak kdyby náhodou, a pokud byste náhodou měli chuť se zúčastnit, tak velmi jednoduše dohledáte, kde, na jakém místě na síti to najdete, samozřejmě, kde to bude žít. Tak na zdraví. No a teď v neděli večer, na finále toho prázdninového víkendu, taková píseň, se kterou se vlastně jako můžeme loučit s touhle sezónou. A je optimistická a je skvělá. Baby goodbye. Baby.

I have nothing. To byla Whitney Houston na frekvenci 1. Zítra máme 31. srpna. Budu na vás taky myslet s vašimi narozeninami, protože mě tady zítra budete mít spolu s Martou Jandovou, která myslím, že by měla dorazit. Tak zítra budeme myslet na vaše narozeniny, samozřejmě, protože mezi 10. a 11. hodinou se posílají vaše vzkazy do éteru. A myslím, že hodně vzkazů dostanou taky slavné tváře, které zítra mají svůj den. Třeba Michal Hrůza bude slavit narozeniny. Richard Gere, velmi charismatický herec, má zítra svůj velký den. Pak jako hezky pozitivně dál a dál nabitá Tereza Maxová bude mít zítra narozeniny. Tak dopředu všechno nejlepší od Frekvence 1. Samozřejmě, jestli budete slavit zítra, tak právě s těmito personami. Užijte si to, ať máte hezký narozeninový den. My přidáme nové zprávy a před 21. Rockset, Take That, taky Jelen, teď všude zdejší.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Hezký večer s Láďou Jakubem, nové zprávy.
2: Dobrý večer, schodek rozpočtu má být příští rok pod částkou 400 miliard korun. Pacientka vzplála při císařském řezu v porodnici na Pražské Bulovce a 120 dobrovolníků hledalo ztraceného chlapce na jezeře Most. Ještě jednou pěkný předposlední srpnový večer, hezké léto. Schodek státního rozpočtu na příští rok bude pod 400 miliardami korun. Jeho přesnou výši sdělí ministryně financí Alena Šeledová zítra. A zároveň zveřejní podrobnosti rozpočtu. Už dřív po jednání s ministry k návrhu rozpočtu dodala, že příští rok předpokládá prohloubení deficitu 310 miliard korun, plánovaných na letošek. Podle opozice k tomu ale není v době rostoucí ekonomiky žádný důvod. K závažnému pochybení došlo při operaci v porodnici na Pražské Bulovce. Pacientka při akutním císařském řezu vzplála a skončila s popáleninami na 15% těla. Nemocnice a i policie událost vyšetřuje, jak píše Deník N. Kolem 120 dobrovolníků se dnes zapojilo do pátrání po 19-letém mladíkovi, který se ztratil počátkem srpna při bouřce na jezeře Most. Zatopený lom pod Krušnými horami u města Most prohledávalo dnes od rána přes 80 potápěčů. Na některá místa se vraceli opakovaně, řekl Petr Macinský, který akci na sociálních sítích svolal. Pátrání nebylo úspěšné, policisté ale plánují v prohledávání jezera v září ještě pokračovat. Folklorní festival v Karlových Varech letos zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem, a to od 2. do 6. září. Jeho 31. ročníku se zúčastní 5 zahraničních a 8 tuzemských souborů. Do Varu dorazí podle ředitele festivalu Jana Boháče okolo 300 folkloristů.
3: Program se vlastně uskuteční v celém centru Karlových Varů. Jarmark již tradičně bude v prostoru u hlavní pošty. Gala program a koncert pro děti ve velkém sále hotelu Termál a zahajovací koncert je potom v Imperiálu. A vlastně vše zakončíme v taneční veselici v Poštovním dvoře.
2: Součástí doprovodného festivalu jsou i porcelánové slavnosti a přehlídka automobilových veteránů. Fotbalisté Plzně v 6. kole první ligy doma překvapivě remizovali se slováckému Uherské Hradiště 1-1. Favorita poslal do pauze po pauze do vedení Tomáš Ladra. V 82. minutě srovnal střídající Paul Dubuisi. Teplice a Jablonec nad Nisou 2-0. Jablonec jako poslední tým soutěži přešel 100% bodovou bilanci. FC Slovan Liberec, FC Hradec Králové 2-0. No a po prvním poločase je stav výsledku pražské derby AC Sparta Praha versus SK Slavia Praha 0-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra ráno to bude na deštníky, odpoledne na opalovací krémy. Teploty se budou pohybovat od 17 na horách do 28 na jihomoravských a východomoravských nížinách.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Od Hradce Králové na Prahu na D11 se stále zdržíte v koloně mezi 36. a 29. kilometrem. Jinak by se mělo jezdit bez větších komplikací. Tak ať vám to teď na konci prázdnin, skoro na konci léta, dobře jede. Třeba ve společnosti našeho rádia, vaší Frekvence 1.

0: a ve studiu za mikrofonem opět Milan Bílek.
1: Jedeme spolu dál a dál do té další hodiny, stále ještě víkendu. Skútr, Mandraže, Františkovy lázně a za malou chvíli to nejlepší od velkých hlav, které zase budou zítra po 17. hodině. Tak teď Eros, Emocione, Per Sempre.
2: Frekvence 1
3: a Milan Bílek.

0: Break it up my life, a to byli Scooter na frekvenci 1 v Ladě na má svátek. Tak krásnou neděli přejeme ve svátek. Posílám kamufláž No Mercy, Miley Cyrus přidá tu o konci světa, End of the World a Velké hlavy. Ty se přidají zítra po 17. a v pátek tady byl taky jeden slovenský příběh.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Jeden slovenský příběh z českého rádia od bratra tady našeho Slováka.
3: Ano, můj brat byl v Egyptě na dovolenke a stala se taká věc. Dobře počúvajte, hej. On tam ležal a na tu pláž plno lidí přišel český chlapík a asi hledal manželku, protože se otočil směrem k moru a začal vykrikovat: Šárko! Šárko! Během minuty v mori nikdo nebyl. Protože
4: Šárk. Ona se volá.
5: No jasně.
3: Šárko, to je neuvěřitelné jméno. To je jméno, které vyženě každého z mora.
5: No, prostě. To nemůžeš k moře.
4: Nemůžeš do moře poslat Šárku a pak jí volat. To nejde. To
5: vlastně
4: nejde.
5: To můžeš aplikovat třeba, když jsi někde v bazéně, je tam hodně lidí, že jo?
3: Tak.
2: Bazén.
1: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

Great Command Net dobali kamufláž, teď jenom rychlé info, které se týká derby, které právě teď probíhá. Šance Liga, to znamená derby fotbalové, samozřejmě Sparta Slavia. No a Slavia je v euforii, protože vede, to znamená Sparta Slavia 0-2. Hraje se právě teď 660. minuta. Tak, je to venku. Tak doufám, že pokud jste si vsadili, tak jenom úspěšně a těšíte se na zdárný konec tohoto utkání, ať už dopadne, jak dopadne, tak doufejme, že v klidu a v pohodě. My si dáme za chviličku John Bon Jovi, tak to Rednecks, a teď je Vafarná, Miraj a jejich společná Vzpomeneš si.

0: Blaze of Glory, a to byl John Bon Jovi tady na Frekvenci 1. Tak já vám přeji dobrou noc až do rána, těším se na vás zítra, a to hned dvakrát, jednak dopoledne a samozřejmě také večer, kdy si spolu užijeme ten úplně poslední srpnový večírek a majdan, který nás čeká. Tak do dalších zpráv s Láďou, Lucie Pěč Elektro, anebo Leony By Your Side.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity. Ty
1: největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

je let. Mám prachy na měsíc, možná i trochu víc.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Déšť pomohl půdě na jihovýchodní Moravě, jinde ale nestačí. Po celé zemi se konají kurzy pro řidiče skútrů a jsou zdarma. A v Trutnově na východě Čech se do řeky Úpy sesunula část nábřeží. Ladě Jakub s podrobnostmi právě teď a tady. Alespoň trochu dobrá zpráva přišla z jižní a jihovýchodní Moravy. Déšť, který v noci na sobotu svlažil tento region, prospěl hlavně povrchové vrstvě půdě. V hlubších vrstvách přetrvává značný nedostatek vody. Plyne to z dat portálu Intersucho. Extrémní sucho je třeba na rozhraní Břeclavska a Hodonínska. Po celém Česku se konají kurzy pro řidiče skútrů a jsou zadarmo. V rámci projektu Učme se přežít se můžete zúčastnit se svým skútrem jízd, kde vám zkušení instruktoři vysvětlí, jak správně brzdit nebo se vyhýbat překážce. Nejbližší termín je 2. září v Praze Letňanech a další pak 10. září ve středočeské Mladé Boleslavi. Víc od Martina Karlíka ze Světa motorů.
2: Ten kurz je opravdu zadarmo, přičemž trvá necelou hodinku. Během té hodinky se člověk naučí pár nějakých základů, takže pokud jezdíte na skútru a nejste si úplně jistí jeho ovládáním, tak tady můžete své řidičské schopnosti trochu posunout.
1: Míříme na východ Čech. V Trutnově se zřítila do řeky Úpy část zdi na Úpském nábřeží. Odborníci na nebezpečný stav místa upozorňovali ale už několik let.
3: Do řeky Úpy se tady sesunul z části zdi také kamenný sloupek. Havarijní stav nábřežní zdi přitom město řeší už několik let. Provoz po přilehlé silnici zatím zůstává bez dalšího omezení, ale podle starosty se to může velmi rychle změnit. V případě zhoršení bude nutné přistoupit k výraznějším dopravním omezením. Předpokládaná cena sanace zdi je 15 milionů korun a Trutnov na ní dá polovinu částky. Vše zatím brzdí nemožnost dohody s vlastníkem, kterým je Povodí Labe. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Se vznikem léta diskutované 2. ledové plochy v Ústí nad Labem pro zimní sporty vedle stadionu by mohl pomoct spolek Northwest Hunters. Projekt je teď v přípravné fázi. Bude nutné prověřit možnosti umístění ledové arény, zimního areálu, případnou výstavbu i spolupráce města se spolkem. Záměr spolku, který by měl přípravnou fázi financovat, projednaný v pondělí zastupitele v Ústí nad Labem. Norsko dal truchlí nad úmrtím krále Haralda V. Ten zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech. Zatímco lidé opět proudili na palácové náměstí v Oslu, aby tam položili květiny a vzkazy, po celé zemi se konaly bohoslužby za zesnulého 89-letého panovníka. V kostele v Askeru, nedaleko královského zámku Skagum, se smuteční mše zúčastnili i členové rodiny v čele s novým králem Hákonem VIII.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude hodně zataženo, často s větším deštěm. Popolední se to ale změní, začne se vyjasňovat. No a teploty od 17 stupňů na horách po 28 stupňů na východní a severní Moravě a taky ve Slezsku.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.
4: Z muziky.

0: tom.
1: Jak člověk ráno vstane, takový má potom celý den.
0: A tak se tady na Frekvenci 1 každý den snažíme, aby vaše ráno bylo co nejpříjemnější.
2: V pondělí ráno s námi bude Xindle X.
3: Stěhuje se na Frekvenci 1 a bydlet u nás bude celých 20 týdnů.
2: Poslouchejte ráno a dozvíte se víc.
1: Tak společně s námi i zítra zapněte rádio a vypněte starosti.
0: Míra Michálek a Lubka Ponížilová. Každé všední ráno na Frekvenci 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Další zprávy na konci prázdnin s Láďou Jakubem. Na některé hrady a zámky v České republice jednou měsíčně si musíme dopředu dělat rezervace. Radnice v Prostějově bude obyvatelům rozdávat plastové pytle. A dopravní komplikace nás čekají v turistickém horském středisku Harachov na Jablonecku v Libereckém kraji.

0: hodně projížděli kolem, takže nezaregistrovali v médiích, že něco takového bylo vyhlášeno. A nebo jsou to lidé, kteří jako si nevšimli toho upozornění a přijeli i takto. Bohužel na místě nejde, protože tím, jak je to zarezervováno, tak my víme, až když ti lidé vstupují, že nám všichni nepřišli.
1: No a já ještě doplním, že zájemci u nedělní bezplatnou prohlídku Romantického hradu si všechny volné vstupenky online zaregistrovali už během několika dnů. V polovině srpna už nebyla k mání žádná. Obsazena jsou i všechna místa na zářijový termín. Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo Ministerstvo kultury, tedy na neděli 30. srpna a pak ještě na 27. září. Radnice v Prostějově pořídí dalších 3000 plastových tašek na tříděný odpad. Lidem je poskytne zadarmo. Domácnostem mají usnadnit třídění a odnášení odpadu do kontejnerů.
2: Město za tašky o objemu 20 litrů zaplatí zhruba 150 tisíc korun. Lidé si je budou moci vyzvednout od ledna na pokladně při placení poplatku za odpady. Podobné tašky rozdávala radnice už před 2 lety. Tehdy o ně byl obrovský zájem. Martina Svobodová, Frekvence 1.
1: Míříme do Krkonoš. V Harachově na Semilsku začne v pondělí oprava páteřní silnice, která vede přes centrum tohoto příhraničního turistického města. Práce potrvají do 20. října a potom budou pokračovat příští rok po skončení zimy. Pokračuje místo starosta krkonošského Harachova Tomáš Ploc.
3: Začátek stavby by měl být 31.8. Letos se budou dělat dvě etapy, to znamená první etapa od autobusového nádraží k odbočce na lanovku. Druhá etapa by měla být odbočka od lanovky k městskému úřadu. A třetí etapa díky klimatickým podmínkám se bude konat až na jaře a bude to od městského úřadu na křižovatce ke Karolíně.
1: Beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou vyhráli turnaj Pro Tour Futures v Brně. Ve finále porazili Matyáše Javoronoka s Jiřím Sedlákem 2-0.
4: Frekvence 1. Počasí.
1: A co nás čeká poslední prázdninový a poslední srpnový den? V pondělí 31. srpna bude nejprve zataženo s častým deštěm. A to hlavně ráno a dopoledne. V poledne se to ale začne měnit a odpoledne by mohlo být i slunečno. A teploty do krásných 28 stupňů, hlavně na jižní a východní Moravě. Na horách naměříme jen kolem 17.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Déšť pomohl půdě na jihovýchodní Moravě, jinde ale nestačí. Po celé zemi se konají kurzy pro řidiče skútrů a jsou zdarma. A v Trutnově na východě Čech se do řeky Úpy sesunula část nábřeží. Ladě Jakub s podrobnostmi právě teď a tady. Alespoň trochu dobrá zpráva přišla z jižní a jihovýchodní Moravy. Déšť, který v noci na sobotu svlažil tento region, prospěl hlavně povrchové vrstvě půdě. V hlubších vrstvách přetrvává značný nedostatek vody. Plyne to z dat portálu Intersucho. Extrémní sucho je třeba na rozhraní Břeclavska a Hodonínska. Po celém Česku se konají kurzy pro řidiče skútrů a jsou zadarmo. V rámci projektu Učme se přežít se můžete zúčastnit se svým skútrem jízd, kde vám zkušení instruktoři vysvětlí, jak správně brzdit nebo se vyhýbat překážce. Nejbližší termín je 2. září v Praze Letňanech a další pak 10. září ve Středočeské Mladé Boleslavi. Víc od Martina Karlíka ze Světa motorů.
2: Ten kurz je opravdu zadarmo, přičemž trvá necelou hodinku. Během té hodinky se člověk naučí pár nějakých základů, takže pokud jezdíte na skútru a nejste si úplně jistí jeho ovládáním, tak tady můžete své řidičské schopnosti trochu posunout.
1: Míříme na východ Čech. V Trutnově se zřítila do řeky Úpy část zdi na Úpském nábřeží. Odborníci na nebezpečný stav místa upozorňovali ale už několik let.
3: Do řeky Úpy se tady sesunul z části zdi také kamenný sloupek. Havarijní stav nábřežní zdi přitom město řeší už několik let. Provoz po přilehlé silnici zatím zůstává bez dalšího omezení, ale podle starosty se to může velmi rychle změnit. V případě zhoršení bude nutné přistoupit k výraznějším dopravním omezením. Předpokládaná cena sanace zdi je 15 milionů korun a Trutnov na ní dá polovinu částky. Vše zatím brzdí nemožnost dohody s vlastníkem, kterým je Povodí Labe. Oldřich Tomáš, Frekvence 1.
1: Se vznikem léta diskutované 2. ledové plochy v Ústí nad Labem pro zimní sporty vedle stadionu by mohl pomoct spolek Northwest Hunters. Projekt je teď v přípravné fázi. Bude nutné prověřit možnosti umístění ledové arény, zimního areálu, případnou výstavbu i spolupráce města se spolkem. Záměr spolku, který by měl přípravnou fázi financovat, projednaný v pondělí zastupitele v Ústí nad Labem. Norsko dal truchlí nad úmrtím krále Haralda V. Ten zemřel v pátek po vleklých zdravotních problémech. Zatímco lidé opět proudili na palácové náměstí v Oslu, aby tam položili květiny a vzkazy, po celé zemi se konaly bohoslužby za zesnulého 89-letého panovníka. V kostele v Askeru, nedaleko královského zámku Skagum, se smuteční mše zúčastnili i členové rodiny v čele s novým králem Hákonem VIII.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude hodně zataženo, často s větším deštěm. Popolední se to ale změní, začne se vyjasňovat. No a teploty od 17 stupňů na horách po 28 stupňů na východní a severní Moravě a taky ve Slezsku.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz.
1: A už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

0: přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě, mám vítr z lidí, co...
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Dámy mi dají za pravdu, že když je vedro, tak prostě nosit podprsenku je strašně nepříjemné.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: Já to sama nemám ráda, jakože mít prostě jenom tričko a nemít pod tím tu podprsenku. Tak jsem si koupila.
3: Navlíkáš ponožky.
2: Zatím ještě nemám na co.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít i střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Další zprávy na konci prázdnin s Láďou Jakubem. Na některé hrady a zámky v České republice jednou měsíčně si musíme dopředu dělat rezervace. Radnice v Prostějově bude obyvatelům rozdávat plastové pytle. A dopravní komplikace nás čekají v turistickém horském středisku Harachov na Jablonecku v Libereckém kraji. Bez online rezervace se často na hrady v Česku nikdo nedostane. A kvůli bezplatným vstupům, které jednou za měsíc nařídilo Ministerstvo kultury. V obležení návštěvníků byl například od nedělního rána státní hrad Bouzov na Olomoucku. Jeho bezplatnou prohlídku do podvečerních hodin postupně absolvovalo bezmála 2,5 tisíce lidí. Ve srovnání s běžnou nedělí je to zhruba dvojnásobek. Někteří lidé na hrad dorazili bez zaregistrované vstupenky a zůstali proto stát před jeho branami. Podle bouzovské kastelánky Zuzany Šulcové jich ale moc nebylo.
2: Nedá se to řešit, ale zatím jsme jich nezaregistrovali moc, ale děvčata na pokladnách, tak si budou dělat nějakou statistiku, ale je to malé procento lidí. Já bych řekla, že to bude v desítkách, že to nebude ani ve stovkách. Třeba, kteří náhodně projížděli kolem, takže nezaregistrovali v médiích, že něco takového bylo vyhlášeno. A nebo jsou to lidé, kteří jako si nevšimli toho upozornění a přijeli i takto. Bohužel na místě nejde, protože tím, jak je to zarezervováno, tak my víme, až když ti lidé vstupují, že nám všichni nepřišli.
1: No a já ještě doplním, že zájemci o nedělní bezplatnou prohlídku Romantického hradu si všechny volné vstupenky online zaregistrovali už během několika dnů. V polovině srpna už nebyla k mání žádná. Obsazena jsou i všechna místa na zářijový termín. Bezplatné vstupy na státní hrady a zámky připravilo Ministerstvo kultury, tedy na neděli 30. srpna a pak ještě na 27. září. Radnice v Prostějově pořídí dalších 3000 plastových tašek na tříděný odpad. Lidem je poskytne zadarmo. Domácnostem mají usnadnit třídění a odnášení odpadu do kontejnerů.
3: Město za tašky o objemu 20 litrů zaplatí zhruba 150 tisíc korun. Lidé si je budou moci vyzvednout od ledna na pokladně při placení poplatku za odpady. Podobné tašky rozdávala radnice už před 2 lety. Tehdy o ně byl obrovský zájem. Martina Svobodová, Frekvence 1.
1: Míříme do Krkonoš. V Harachově na Semilsku začne v pondělí oprava páteřní silnice, která vede přes centrum tohoto příhraničního turistického města. Práce potrvají do 20. října a potom budou pokračovat příští rok po skončení zimy. Pokračuje místo starosta krkonošského Harachova Tomáš Ploc.
4: Začátek stavby by měl být 31.8. Letos se budou dělat dvě etapy, to znamená první etapa od autobusového nádraží k odbočce na lanovku. Druhá etapa by měla být odbočka od lanovky k městskému úřadu a třetí etapa díky klimatickým podmínkám se bude konat až na jaře a bude to od městského úřadu na křižovatce ke Karolíně.
1: Beach volejbalisté Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou vyhráli turnaj Pro Tour Futures v Brně. Ve finále porazili Matyáše Javoronoka s Jiřím Sedlákem 2-0.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: A co nás čeká poslední prázdninový a poslední srpnový den? V pondělí 31. srpna bude nejprve zataženo s častým deštěm. A to hlavně ráno a dopoledne. V poledne se to ale začne měnit a odpoledne by mohlo být i slunečno. A teploty do krásných 28 stupňů, hlavně na jižní a východní Moravě. Na horách naměříme jen kolem 17.
0: Frekvence 1.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Déšť pomohl půdě na jihovýchodní Moravě, jinde ale nestačí. Po celé zemi se konají kurzy pro řidiče skútrů.